Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosová.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

žádný pocity, už nesmíš zvedat telefon, co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl.

nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám říkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi trávy.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok, hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem, voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

světy, instantní z konzervy, byli tu proti sobě.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do Pražské malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

poznámku, tak ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: ta došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

sa. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo z mat a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

0: Album Pramen co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic, jenom jedno teď

sest va zu gemam.

nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti,

naar school.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářijovou náladu s Antonínem
2: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
1: Ano, jsme si na tebe posvítili.
2: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
1: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
2: Prosím, že není to tak dávno. No. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
1: A co to bylo?
2: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
1: A počasí bylo?
2: Počasí bylo nádherný.
1: A lidi?
2: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
1: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali popleskama s Míchem?
2: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takové siluety.
1: Ano.
2: A já je tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
1: Jo, neokřikoval jsi je.
2: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je to už potom, když nic nedělá, ale nemohl. Že jo? Tak říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, tak když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozdruh.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no. Tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak? A o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš se budíka na to, nebo až
2: ne, se probudíš? Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jediný takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak, no já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: Bylo. EPčko, tak já mám tu EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo Svícení jara, prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš? Třeba jo. I nad těmito věcmi jsi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo ani. Do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba všech hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle? No, nebo vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: A ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenují ty lidi,
1: ano.
2: Jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád hřbitovy, člověče. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha, ve hře je, má Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, pane, pánové. To je vás, Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A přál bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisem.
4: Ale teda, když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíle.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle. Někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji,
6: vás
5: dobrý den.
6: Trošku Patriku.
2: Děkuji.
6: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchače Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou už vych. A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
5: no jo,
2: věci.
5: Tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
5: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
5: Prosím?
2: U čeho bývají?
5: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
5: Jako nebudu, jo, no, samozřejmě. Ale tak,
2: pozorovat,
5: to jsou,
2: jak se to
5: vyvíjí. Takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
5: Prosím tě, vystoupí teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
5: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
5: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
5: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Jako, je tvárná, nechá se sebou dělat.
5: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
5: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
5: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A čím zase nečistil?
5: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
5: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
5: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
5: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no. Ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
5: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
5: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
5: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že ne, kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: To byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme u vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje.
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě. Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, duf, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a nejenom úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na

0: Kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká: dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozhlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
1: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj zmezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
2: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře. Jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát: já chci vláček, já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
0: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
4: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
5: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
4: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
5: To bych byl rád, no.
4: A děje se tak někdy?
5: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
4: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
5: No, vždycky obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
4: a
5: ten.
4: A osloví první herce nebo režiséry?
5: Režiséra.
4: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
5: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
4: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
5: Kdo to za ty peníze udělá.
4: Proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
5: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
4: Je to komedie.
5: Je to komedie.
4: Předpokládám.
5: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
4: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
5: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
4: Ano, ne, že bych právě jako proto. Tak jsi na to odborník?
5: No, odborník. No, tak prostě
4: no jo, přiznejme to, řekněme to v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
5: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? Na to já prostě nemám kapacitu.
4: A bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
5: číslo? No tak
4: číslo?
5: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
4: Nebo aspoň poučení.
5: A nebo aspoň tak.
4: Takže zůstáváš u komedii.
5: Zůstávám u komedii.
4: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko, dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je, dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tequil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda... Vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý, nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
10: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
10: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vidí, Jiřino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
13: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
14: Ano, Morku.
13: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
14: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
13: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
14: Ano, lásko.
13: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
14: Ne, ty můj hlupáčku.
13: Tak to je tvůj přítel.
14: Ale kde pak, broučínku?
13: No tak, kdo to zase sakra je?
14: To jsem přece já před operací.
15: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
16: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
17: No, co je?
18: Haló, je tam policie?
17: No jo, no, co chcete?
18: Právě jsem ho zabila.
17: Cože?
18: No, právě jsem ho zabila.
17: A fajn. A koho?
18: Králíka.
17: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
18: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
16: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
16: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
16: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl se tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul zhodně.
16: Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to v, asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano, tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak,
1: no. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
16: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
16: Ano, jo, to jsem určitě napsal, že to,
1: jo.
16: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
16: Podle skutečné události, ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho byl příběh něco, na hodinu a půl napadlo, divadla.
16: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
16: Ano, chodit s otevřenýma očima. No.
1: Dá se o tom potom
16: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu.
16: Ano.
1: Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F.U. Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády. SMS-kař taky bereme do hry. Musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet. Já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkový písmem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
7: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
9: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak tak se rozluč hezky.
5: Tak nashledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji je více než 45 800 korun. Olomoucký soud potvrdil podmíněné tresty v kauze fiktivních receptů. Na vojenské škole v Moravské Třebové pokračují stavební práce. Dnes bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun. Informoval o tom Český statistický úřad. Také průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
2: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty v kauze údajných rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí. Tříletou podmínku dostali praktický lékař Vladimír Líčeník a lékárník Luděk Konvička. Oba také musí zaplatit 100 000 korun a soud jim potvrdil pětiletý zákaz činnosti. Škoda dosáhla téměř 7 milionů korun, řekl mluvčí soudu Stanislav Cik. Areál Salzerovy Reduty v Olomouci dnes od 10 hodin dopoledne bude hostit benefiční den pro mobilní hospic Nejste sami. Součástí akce bude veřejná sbírka na pořízení nového hospicového auta. Více zástupkyně ředitelky hospice Monika Weizenbacherová.
3: Tento rok je specifický tím, že probíhá rekonstrukce některých prostor na našem hlavním učebním bloku a to se samozřejmě dotýká i žáků a učitelů. Sport.
0: Tenista z Prostějova Jakub Menčík porazil Rakušana Rodionova a postoupil do třetího kola US Open. Tam se třísetovým duelem s Němkou Marijovou probojovala také Nikola Bartuňková a postup slaví i Marie Bousková. Ta zatím na US Open nestratila ani set. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
4: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem si držela tu úroveň a tak mi dneska pomohl servis. Zase jsem ráda. Byly jiný podmínky než ten první zápas. I jako se všim v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
0: Ve druhém kole skončili Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Řidiči musí až do neděle počítat s komplikacemi na silnici 435 v Dubu nad Moravou. Je tam uzavírka. Až do neděle se tam koná tradiční dubská pouť na Andílka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem, tedy pátek 4. září a svátek má dnes Jindřiška a Rozálie. Vše nejlepší. Víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, tak vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na náš Facebook a také na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně. Za chvíli kalendárium, zazpomínáme na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Spálený a právě teď bude zpívat Alice Springs Vrať se mi zpátky. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 4. zářijového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je tady pátek, minuta po 5:45 a svátek má dnes Jindřiška a Rozálie, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bouřka v září, sníh v prosinci, no dnes mraky, sluníčko i přehánky a teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. 16 stupňů Celsia v Hranicích, zdravím z práce, napsala Pavlína. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 17,5 stupně, 16 stupňů v Postřelmově. To už je vzkaz od Hanky, která se těší na víkend a výlet na Sovinec a Bouzov. Tak si to užijte.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Přímo z místa.
3: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Basketbalisté Olomoucka prohráli i druhý přípravný duel před novou sezónou, když podlehli spišským Rytierům 45-70. Tým se v létě rozloučil s 8 hráči a zatím přivedl jen 4 nové. Je tedy jasné, že sehrávání ještě nějakou dobu potrvá.
1: Bych si chtěl zakládat na rychlém protiútoku, na nějaké tranzici do útoku, na nějakém rychlejším stylu a agresivní obraně. Takže to je takový můj cíl, nesvazovat ty hráče nějakýma setama, spíš to postavit na nějakých principech a tranzici.
2: Popisuje trenér Olomoucka Matěj Musilek, by si ideálně představoval hru svého týmu v nové sezóně. K tomu má k dispozici výrazně obměněný kádr z trojcí nových Američanů.
1: Hodně jsme omladili, si myslím, snažil jsem se dát najevo to, že dáme prostor více českým hráčům. Chtěl jsem to od začátku udělat tak, aby tady byla většina Čechů, kteří budou doplněni o Američany, a ne, aby to bylo naopak, jak to bylo doteď. Je to o tom teďka dát šanci těm mladým hráčům a budou dělat chyby, ale je to investice do budoucna, kterou prostě jednou tady ten klub doufám zužitkuje.
2: V posledních letech totiž Olomoucko navázalo úzkou spolupráci s mládežnickými kluby v Olomouci i Prostějově. Plody této kooperace se začnou sklízet až později. A tak bylo pro kouče aktuálně důležité setrvání zkušenějších českých hráčů. Adama Gogy, Ondřeje Šišky a Dominika Žáka. Ten v klubu načne už 6. sezónu a znovu bude chtít prokázat, že v zahraniční konkurenci má své místo.
3: Takhle to zní trochu hrozně, že už to je 6. sezóna. Většina by taky trošku starší, těžké to je dost, se nastavit na takové věci prostě v hlavě. Rok od roku se člověk, jak je starší, nějak na to dokáže líp psychicky připravit, líp s tím pracovat, s nějakou tou svojí rolí.
2: Jeho role je často i motivační, protože je jednoznačně nejemotivnějším hráčem na palubovce.
3: Prostě to jde ze mě samo, já prostě chci bojovat, nesnáším prohrávat, chci vyhrávat, samozřejmě chci dávat body, ale když to prostě nejde, tak je mi to jedno, klidně ubráním někoho na dvou bodech, budu mít 10 skoků, nedám žádný bod, ale prostě chci vyhrát za každou cenu, snažím se i ty spoluhráče občas prostě namotivovat, ne vždycky to jde, snažím se zlepšovat střelbu, dribbling, všechno, abych byl tomu týmu prospěšnější, protože i ode mě se myslím očekává letos trochu víc, chci se z té role zhostit tak, jak se sluší a patří, pokud mi máte tu šanci dát, doufám, že ta role bude větší, věřím tomu.
2: Rozvíjetý bude moci Dominik Žák i jeho spoluhráči v novém prostředí. Olomoucká Čajkaréna už nevyhovuje aktuálním ligovým standardům a tak se po 5 letech klub stěhuje zpět do prostějovského sportcentra.
1: Já se na to těším ohromně, protože sám jsem tady strávil asi 5 let svojí hráčské kariéry. Těším se hlavně na to povýšení v tom zázemí, protože to, co máme tady, tak to v Olomouci nám nenabídne vlastně žádná sportovní hala. My máme vlastní šatnu, která je vlastně skoro trojnásobně velká, než byla na Čajkárně. Máme

0: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zdražují. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 42,30. Před týdnem byl o 25 haléřů levnější. O 10 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 45,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Obyvatelé Zátoru na Bruntálsku budou v říjnu hlasovat, jestli má obec odmítnout stavbu větrného parku na svém území. Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října, řekla to starostka obce Salome Sýkorová za SNK. Aplikace EZ Karta teď nabízí nové funkce. Uživatelé v ní najdou třeba výsledky laboratorních testů krve, moči a stolice nebo přehled o dárcovství krve. EZ Karta funguje od doby epidemie COVID-19. Původně se jmenovala Tečka a lidi ji používali jako elektronický očkovací průkaz. Sport. 12. etapu Vuelty vyhrál 20-letý slovinský cyklista Jakob Omrzel. Do cíle dojel s náskokem 1 minuty a 56 sekund. V průběžném pořadí závodu si stále drží první místo Španěl Enric Mas. Čech Jan Hirt je 20. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku zvětšená oblačnost, během odpoledne má ale mraků ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 21 stupně Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená bude ještě do pondělí část ulice Stupkova v Olomouci, a to kvůli stavebním pracím.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Už za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 6:07. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. Dáša z Jeseníku připomíná, že až do neděle má Jeseník 6. ročník sousedsko-kulturního festivalu Jesnění. Jsou koncerty, výstavy a mnoho dalšího. V sobotu na rybnících Dračky u nás v Dřevohosticích budou rybářské závody. Zápis a losování míst začne v 6 hodin, závod odstartuje v 7 hodin, napsal Mirek. V sobotu vyrazí z Konice mezi 6:30 a 9:00 účastníci turistického pochodu a cyklojízdy za Bílou Pilavkou. Pěší trasy jsou dlouhé 7, 14 a 22 kilometrů a cyklotrasy 20, 40 a 60, napsala Helena. Dnes ožije hlavní třída v Šumperku od 8 do 16 hodin farmářskými a řemeslnými trhy. To už je vzkaz od Jirky. Tak děkuji za vaše tipy, těším se na další, připomínám SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy pátek 4. září a svátek má Jindřiška a Rozálie. Za 2 minuty 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bouřky v září, na jaře mnoho sněhu, no dnes mraky, sluníčko i přehánky a teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa ze Štítu napsal, větší oblačnost 9 až 13 stupňů, vítr do 15 km za hodinu, kromě klousků rostou bedle a praváci, červená voda, lovu zdar. V Dubu 17,5 stupně Celsia a tma, to už píše Honza Šternberg, 16,5 stupně. No už ať je víkend, nechce se mi do práce. Vzkaz od Hanky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
3: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. K poslechu zve Jarka Nosková.
4: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
2: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
3: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
2: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
3: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
2: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
3: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdhamlová.
2: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
3: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
3: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na všechny.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Soud v Šumperku zamítl podmíněné propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Soud v Šumperku zamítl propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha. Nemocnice v Krnově přijme pracovníky z Filipín. Policisté z Jeseníku dnes ukážou zájemcům své zázemí. Bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Sériový vrah Jaroslav Hejna zůstane po rozhodnutí okresního soudu v Šumperku za mřížemi věznice na Mírově. Hejna je doživotně odsouzený za 3 loupežné vraždy a žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval tím, že chce své činy aspoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí odsouzen v Česku. Vícemluvčí šumperského soudu René Braun.
3: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítlo. Stejně tak nepřijal záruku za odsouzeného, kterou dával spolek v tomto řízení, a tedy ta žádost jako celek byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí si odsouzený podal stížnost hnedka na místě a státní zástupce se stížnosti vzdal.
2: Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Například v Krnově jich nastoupí 10 na dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuti nebo radiologičtí laboranti.
4: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
5: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
6: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
5: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Akce Den s policií dnes čeká obyvatele a návštěvníky Jeseníku. Součástí programu budou například ukázky techniky složek integrovaného záchranného systému a motoshow. Akce začíná v 9 hodin. A co nabídne, to ví mluvčí policistů Tereza Neubauerová.
7: K vidění bude technika celého integrovaného záchranného systému, celní správy, armády České republiky, vězeňské služby České republiky a tak dále. Opět se můžete zúčastnit prohlídky policejní budovy. Nejzajímavějším bodem ukázek, pokud nám to samozřejmě počasí dovolí, bude jistě přílet policejního vrtulníku a motoshow, kterou přijedou ukázat policisté až z Brna. Sport.
2: Čeští volejbalisté prohráli v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy. Domácí Belgii podlehli 0-3 na sety. Se stejným soupeřem se národní tým dnes v generálce na světový šampionát utká znovu. Mistrovství Evropy začne příští středu v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekejte zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. Foukat má slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená zůstává silnice 3. třídy z Měrovic nad Hanou na Kojetín, a to kvůli stavebním pracím na železničním přejezdu u Měrovic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, máme tady pátek, víkend je před námi, no to se hned radostněji vstává. Jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si zkuste vzpomenout, co budete rádi a značením dělat o víkendu. Já se chystám mimo jiné na grilování. No a co vy? Napište mi o tom na SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká Petr Kotwald a song Je v tahu. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, za 4 minuty bude 6:45. Snídáte-li právě teď dobrou chuť, jste-li na cestách, dobře dojeďte. Kdo měl před 100 lety v Olomouci nárok na udělení podpory z nadace Josefa Koláčka? Dozvídali se tenkrát lidé z novin, které máme i dnes k dispozici a kterými listovala Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Deník Našinec přinášel informace o tom, že kuratorium nadace ředitele Josefa Koláčka udělí počátkem listopadu 1926 podpory v celkové výši 4000 korun potřebným vdovám a sirotkům po železničních zaměstnancích, a to definitivních a provizorních úřednících, podúřednících, zřízencích, stálých dělnících, jakož i zaměstnancích smluvních, kteří bezprostředně před smrtí, dáním do výslužby nebo propuštěním ze služeb železničních po zákonem stanovené léčebné době vykonávali službu v oblasti ředitelství Olomouckého. Psalo se: v úvahu mohou přijít i uchazeči nejvýš potřební, kteří nezaviněně upadli do bídy. Nekolkované žádosti, v nichž musí uchazeči doklady prokázati, že mají nárok na podporu podle hořejšího ustanovení, dlužno nejpozději do 29. září v zapečetěné obálce nadepsané žádost o podporu z nadace Josefa Koláčka zaslati kuratoriu nadace při ředitelství státních drah v Olomouci.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 4. září, 7:15. Svátek má dnes Jindřiška a Rozálie, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, ozvedy se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. No dnes mraky, sluníčko i přehánky a teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 16 stupňů Celsia a oblačno, napsala Dáša. Prostějov zataženo 18 stupňů. Chystám se sbírat popadaná jabka, hlásí Majka, a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 17,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Tak pojďme na vaše další vzkazy. V sobotu a neděli se na hradě Sovinci uskuteční sovinecké šelmování, víkendový program věnovaný životu velkých šelem, tip od Radka z Dlouhé Loučky. V sobotu se v areálu Ovčína v Bělé pod Pradědem uskuteční dožínky, bude hudba, průvod, ukázky zemědělské techniky a mnoho dalšího, to už napsal Petr. Zítra se ve školní zahradě u bývalé mateřské školy v Žeravicích uskuteční klání žeravský gulášek. Účastníci se sejdou v 8 hodin, vaření začne v 9 hodin. Ochutnávat se bude od 13 hodin, napsala Eva. Až do neděle budou tradiční hody v Dubu nad Moravou, to už píše Michala. Děkuji za vaše vzkazy, těším se na další. Připomínám SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun, informoval Český statistický úřad.

0: Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty v kauze údajných rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí. Tříletou podmínku dostali praktický lékař Vladimír Líčeník a lékárník Luděk Konvička. Oba také musí zaplatit 100 000 korun a soud jim potvrdil pětiletý zákaz činnosti, řekl mluvčí soudu Stanislav Cik. Nevhodná ke koupání je nadále voda v Plumlovské nádrži na Prostějovsku. Na základě výsledků měření z tohoto týdne ji hygienici ohodnotili 4. stupněm z 5. V koupací oblasti Poděbrady na Olomoucku je kvalita vody stále dobrá. Sport. V sobotu odstartuje v 10 hodin u kulturního domu v Nové Dědině u Konice první ročník běžeckého závodu Novodědinská sedmička. 7-kilometrová trať povede po lesních a polních cestách. Soutěžit se bude v kategoriích žen a mužů a pro nejmenší je připraven dětský běh na 700 metrů. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku zvětšená oblačnost, během odpoledne má ale mraků ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 21 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Až do příštího pátku počítejte s uzavírkou Dobrovského ulice v Šumperku v úseku mezi ulicemi Alšova a Zábřežská. Dělníci tam opravují povrch komunikace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Sezona letních koupališť se pomalu blíží ke konci, jaká byla, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a Vítek Šoukal.

0: cesta.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Sezona letních koupališť se pomalu blíží ke konci. Podle mnohých provozovatelů rekreačních areálů v Olomouckém kraji byla určitě lepší než loni. Například v červnu návštěvnost některých koupališť lámala díky vysokým teplotám rekordy.
2: No, horko podle mě bylo hlavně ze začátku a potom už to... Jako celkem šlo.
3: Radim Švec letos strávil s rodinou horké dny hlavně u vody. Potkáváme se v areálu olomouckého akvaparku. Návštěvou koupališť se z vedry vyrovnávala i rodina Hany Rozmahelové.
4: Myslím, že jsme byli tak třikrát v akvaparku tady v Olomouci a asi třikrát v Laškově. A pak jsme teda jeli na dovolenou k moři, kde to bylo úplně asi nejlepší.
3: Eva Voltnerová sem chodí pravidelně jednou týdně na lekci pro seniory. Vysoké teploty ale v létě donutily navštívit koupaliště i několikrát za týden.
5: Jezdím sem do akvaparku, jak to jde. Třikrát, někdy čtyřikrát za týden.
3: Ředitel akvaparku Olomouc Dalibor Přikryl hodnotí letošní sezonu jako mimořádně dobrou díky vysokému počtu návštěvníků.
6: Celkově za ty letní měsíce červen, červenec, srpen máme meziroční nárůst na akvaparku 21%, na plaveckém stadionu 16%.
3: Úspěšné sezóně podle Přikryla pomohly právě horké dny.
6: Rekordní byla v měsíci červnu. To mohu potvrdit, už jenom ten meziroční nárůst je významný a historicky se to zařadilo mezi možná i nejlepší měsíce.
3: Vysoké teploty podle Přikryla posunuly i vnímání návštěvníků, kdy se rozhodnou k vodě vyrazit.
6: To rozhodování návštěvníků se posunulo. To, co dříve bylo v 27 stupních třeba jako absolutně letní počasí a návštěvnost byla jistá, tak dneska je to tak, že návštěvníci v tu dobu 27-30 stupňů asi rozhodují nad tím, jestli nepojedou i někam jinam, třeba hrady, zámky, prostě zoologická a podobně, protože v rámci toho leta chtějí navštívit více cílů.
3: Velmi teplé počasí se ale na některých koupalištích projevilo i negativně. Například v Penčicích na Přerovsku kvůli zakalené vodě museli na 3 dny zavřít. Pokračuje provozovatel Petr Kouba.
7: To teplé počasí nám způsobilo zakalení vody, kde jsme se potýkali s kalem, který byl způsoben několika faktory. Jedním z nich byl pokles vody ve studních, které jsme měli, a samozřejmě vysoká teplota působila nárůstu řas.
3: Venkovní areály koupališť plánují provozovatelé uzavřít během září. Z Olomouce Kristýna Novotná, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Eva Richtariková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak ráno dopoledne čekáme více oblačnosti a s malou pravděpodobností se může vyskytnout také slabý déšť, a to zejména v severních částech našeho regionu. Během dne bude ale od jeho západu oblačnosti ubývat a večer bude místy i jasno. Teploty dnes budou vysoké mezi 26 až 29 stupni Celsia, na horách mezi 19 až 23 a vítr pované zpočátku ještě slabý, postupně se ale místy rozfouká na mírný jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A co nám přinese noc a zítřejší den?
2: Noci očekáváme málo oblačnosti, zpočátku i skoro jasno, během noci bude přece jenom oblačnosti od západu přibývat a později k ránu se přidá i déšť. Teploty budou mezi 17 až 14 stupni Celsia, vítr i během noci povane mírnýho západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. K ránu už se může měnit na severozápadní s příchodem studené fronty a přechodně i zesilovat. Během zítřejšího dne v těch ranních hodinách očekáváme zpočátku zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Postupně během dopoledních hodin budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti ubývat, takže odpoledne už by mělo být většinou bez deště, maximálně s ojedinělou přeháňkou ve večerních hodinách. Teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane stále mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a až k večeru bude slábnout.
0: Děkuji za informace, přeji příjemný pátek, hezký víkend a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
4: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Židli držíme za nohy před hrudníkem. S nádechem pokrčíme kolena, přitáhneme židli na hrudník. S výdechem vytlačíme nad hlavu a zároveň propneme kolena. Opět s nádechem přitáhneme na hruď a pokrčíme kolena. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 7 hodin. Olomouští radní chtějí upravit okolí tržnice nedaleko historického centra. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoučtí radní chtějí upravit okolí tržnice. Velcí dodavatelé energií zatím neplánují zdražovat. Basketbalisté Olomoucka v přípravě prohráli se Spišskými Rytíry. Dnes bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení Olomouce plánuje širší využití areálu tržnice nedaleko centra města. Cílem radních je, aby plocha nebyla většinu dne prázdná. Úředníci magistrátu teď zpracovávají podněty, které vzešly z veřejné debaty a z jednání se zástupci nového vlastníka historické budovy tržnice. Jak by to mělo na tržnici vypadat, popisuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Prostor umožňuje zachovat současné uspořádání stolu pro trhovce a zároveň jej využívat pro další aktivity během celého roku. Variabilita umožňuje navýšit počet prodejních stolů oproti současnému stavu nebo jejich rozmístění operativně měnit například v době konání větších akcí, jako jsou adventní trhy. Bude na správci tržnice, tedy výstavišti Flora, který společně s uživateli rozhodne o uspořádání stolů pro jednotlivé akce.
1: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie nakupují s předstihem. Současný růst cen se tak v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkou obchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Akvapark v Moravské Třebové využívá k ohřevu vody energii ze slunce. Nové solární kolektory ohřívají nejen vodu v bazénech, ale také ve sprchách. Modernizace systému stála město více než milion korun, říká mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Původní solární systém již dosáhl hranice své životnosti a díky výměně solárních kolektorů je možné nyní ohřívat vodu ve sprchách a šatnách čistě z obnovitelných zdrojů, a to podstatně efektivněji než dříve. Obnova systému běhla tak, aby provoz akvaparku a komfort návštěvníků během letní sezóny nebyl nijak omezen.
0: Sport.
1: Basketbalisté Olomoucka v přípravě prohráli se slovenským týmem Spišský Rytíry 45-70 a dál čekají na vítězství. Na hřišti prostějovského sportcentra se objevily všechny nové posily. Ani noví hráči ale nedokázali být efektivní při střelbě. Hlavně to je potřeba podle trenéra Matěje Musila do dalšího programu zlepšit.
4: Rozhodně to byl těžký zápas. Hodně nám ukázal, na čem musíme pracovat do sezóny. Zejména na střelbě, ale nechci kárat hráče naše úplně za to procento, které je hrozivý. Myslím si, že jsme si vytvořili dobrý střely. Teďka už je na nás jenom se dostat do toho herního rytmu, aby jsme je začali proměňovat. Do toho nějaký nasazení i na tréninku, i v zápase, na celkovém tom pohledu té hry. No.
1: Další přípravný duel se hraje Olomoucko 9. září v Opavě.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přehánek. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně projíždějte po silnici v Lukavici na Šumpersku, když pojedete na Bohuslavice. Došlo tam k nehodě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Řadě z nás nyní odstartovala pracovní směna. Mnohým žákům a studentům zazvonil budík a začnou snídat a pomalu se chystat do školy. No ať jste v práci nebo vás čeká škola, držím palce, ať je dnešní den zvládnete v pohodě a s úsměvem. Vždyť víkend už je skoro tady. No za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká bitva o Karlův most a Michal Prokop. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na vaše další vzkazy. Zítra se ze sportovního areálu ve Smržicích bude od 7 hodin vyrážet na 22. Smržický vandr a 28. Smržickou šlapku. Pěší trasy jsou v délkách 5 až 42 kilometrů a cyklotrasy terénem i po silnici od 10 do 170 kilometrů. Na delší silniční trasy je možné vystoupat také na Pradět, vzkaz od Jirky. V sobotu oslaví gymnázium Jana Opletala v Litovli 125 let od svého založení. Od 9 do 17 hodin budou prohlídky, už píše Pavel. Zítra se vyráží ze zahrady kulturního domu v Bludově na tradiční výšlap za bludovským špekáčkem. Registrace od 8 do 9 hodin a na výběr budou méně náročná 6-kilometrová a delší 13-kilometrová trasa, napsala Hanka. V sobotu oslaví Brna v Hradním Příkopu 150 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů, to už píše Mirka. A zítra se na hřišti v Petrově nad Desnou naproti vlakovému nádraží odehraje soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Tomáš Guláš. Vařit se začne po 9:00, píše Renata. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další. Uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 4. zářijového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je tady pátek, 7:45 a svátek má Jindřiška a Rozálie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bouřka v září, sníh v prosinci. Dnes mraky, sluníčko i přehánky a teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Doloplazy u Nezamyslic 18 stupňů, oblačnou vlhkost 73%. Dnes práce v zahradě, píše Miroslav, ať se práce daří. U nás je 14 stupňů pod mrakem, chystám se vařit uzená žebra, potom sbírat napadená jablka a krájet maso do mrazáku. O víkendu pojedu na návštěvu ke kamarádce na kotlíkový guláš. Krásný pátek a víkend přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme známe blížící se vinobraní v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: spalko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Seber si to sama.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Umělci Olomouckého moravského divadla dnes zahajují novou sezonu. Jako první uvedou premiéru opery Antonína Dvořáka Čert a Káča. Rodinná inscenace spojuje pohádkový příběh s venkovskou realitou. Motem letošní operní sezony jsou mýty, rituály, kouzla a čáry. Právě děj opery na motivy pohádky Božiny Němcové pracuje s tradičními archetypy dobra a zla.
2: Pod pohádkovým příběhem se odehrává i příběh lidský, o tom, co vlastně potřebujeme ke štěstí a jestli máme odvahu svůj život změnit, vysvětluje režisér Dominik Beneš.
3: Káča říká, že proto, aby byla šťastná, tak by potřebovala ženicha, dům a peníze. A to je vlastně strašně hezké lidové, protože tohle to my vlastně chceme mít partnera, chceme mít dům, chceme mít peníze.
2: Režisér proto zvýraznil i roli kněžny, osvícené šlechtičny, která se nakonec prolíná celou inscenací.
3: Právě ta kněžna říká, dobře Káčo, já ti všechno tohle to dám, ale zároveň ukazuju tady celé vlastně tři jednání, i když textově se projemím až vlastně v tom posledním jednání, tak vlastně ukazuju, že to pravé štěstí není tohle to mít ty peníze. Takže tady tenhle ten kontrast, to je vlastně takový ten základ, který mi se tam líbí.
2: Celá inscenace se doslova točí kolem Káči, doplňuje dramaturg Miroslav Král.
4: Většinou se Káča dělá jako stará, ošklivá, nepříjemná a hloupá, taková vesnická pipina by se dalo říct, ale my jsme chtěli Káču, která je krásná, inteligentní, divoká. Trošku jsme se inspirovali, nebo kdybychom to měli přiblížit divou Bárou a Kačenou ze Skrocení zlé ženy. A to, proč se jí posmívají všichni na té vesnici, je proto, že ty místní ženy jí nedosahují a žárlí na ní.
2: Hudebně i herecky náročnou roli Káči nastudovala Anna Moriová, která se v ní cítí velmi dobře.
5: Káča je hodně živelná a energická, ale co se mi právě líbí na této koncepci, je, že to není jenom prvoplánová holka z vesnice a že vlastně se tam člověk může dostatečně vyřádit na tom jevišti, ale je to všechno opodstatněné, všechno to má svůj smysl, ona to má velmi dobře promyšlené, je hodně cílevědomá, chce dostat dům, ženicha, peníze, jde si zatím tvrdě.
2: Dnešní premiéra Dvořákovy opery Čert a Káča začíná v Moravském divadle v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Šumperský soud zamítl žádost sériového vraha Jaroslava Hejny z Písecka o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za trojnásobnou vraždu tak zůstane za mřížemi. Doteď si odpykal 22 let a 8 měsíců. Podle soudce Miloše Kubíčka zde trvá hrozba pro společnost. Společnost ČES Prodej v Olomouci otevřela své první poradenské centrum v Česku. V Jeremenkově ulici nabízí konzultace týkající se například fotovoltaiky, tepelných čerpadel, bateriových úložišť, elektromobility nebo úspor energií. A to i lidem, kteří nejsou klienty ČES, sdělil mluvčí skupiny ČES Vladislav Sobol. Na náměstí v Litovli se v sobotu uskuteční litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví a oslav 125 let místního gymnázia. Hudební program obstará například Ivan Mládek a Benjo Band,

0: Michal Pavlíček Trio s hosty Bárou Basikovou a Vilémem Čokem i rock'n'roll band Marcela Woodmana. Připraveny budou také prohlídky, památek a výstav. Sport. České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku zvětšená oblačnost, během odpoledne má ale mraků ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 21 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor, v Třebovské ulici na silnici 35 v Mohelnici. Kvůli opravám mostu je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak si vedou basketbalisté Olomoucka, uslyšíte už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 4. zářijového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Basketbalisté Olomoucka prohráli i druhý přípravný duel před novou sezónou, když podlehli Spišským Rytěrům 45-70. Tým se v létě rozloučil s 8 hráči a zatím přivedl jen 4 nové. Je tedy jasné, že sehrávání ještě nějakou dobu potrvá.
1: Bych si chtěl zakládat na rychlém protiútoku, na nějaké tranzici do útoku, na nějakém rychlejším stylu a agresivní obraně. Takže to je takový můj cíl, nesvazovat ty hráče nějakýma setama, spíš to postavit na nějakých principech a tranzici.
2: Popisuje trenér Olomoucka Matěj Musilek, by si ideálně představoval hru svého týmu v nové sezóně. K tomu má k dispozici výrazně obměněný kádr z trojcí nových Američanů.
1: Hodně jsme omladili, si myslím, snažil jsem se dát najevo to, že dáme prostor více českým hráčům. Chtěl jsem to od začátku udělat tak, aby tady byla většina Čechů, který budou doplněni o Američany, a ne, aby to bylo naopak, jak to bylo doteď. Je to o tom teďka dát šanci těm mladým hráčům a budou dělat chyby, ale je to investice do budoucna, kterou prostě jednou tady ten klub doufám zužitkuje.
2: V posledních letech totiž Olomoucko navázalo úzkou spolupráci s mládežnickými kluby v Olomouci i Prostějově. Plody této kooperace se začnou sklízet až později. A tak bylo pro kouče aktuálně důležité setrvání zkušenějších českých hráčů. Adama Gogy, Ondřeje Šišky a Dominika Žáka. Ten v klubu načne už 6. sezónu a znovu bude chtít prokázat, že v zahraniční konkurenci má své místo.
3: Takhle to zní trochu hrozně, že už to je 6. sezóna. Většina by taky trošku starší, těžké to je dost, se nastavit na takové věci prostě v hlavě. Rok od roku se člověk, jak je starší, nějak na to dokáže líp psychicky připravit, líp s tím pracovat, s nějakou tou svojí rolí.
2: Jeho role je často i motivační, protože je jednoznačně nejemotivnějším hráčem na palubovce.
3: Prostě to jde ze mě samo, já prostě chci bojovat, nesnáším prohrávat, chci vyhrávat, samozřejmě chci dávat body, ale když to prostě nejde, tak je mi to jedno, klidně ubráním někoho na 2 bodech, budu mít 10 skoků, nedám žádný bod, ale prostě chci vyhrát za každou cenu. Snažím se i ty spoluhráče občas prostě namotivovat, ne vždycky to jde. Snažím se zlepšovat střelbu, dribbling, všechno, abych byl tomu týmu prospěšnější, protože i ode mě se myslím očekává letos trochu víc. Chci se z té role zhostit tak, jak se sluší a patří, pokud mi Matestu šanci dá. Doufám, že ta role bude větší. Věřím tomu.
2: Rozvíjetý bude moci Dominik Žák i jeho spoluhráči v novém prostředí. Olomoucká Čajkaréna už nevyhovuje aktuálním ligovým standardům a tak se po 5 letech klub stěhuje zpět do prostějovského sportcentra.
1: Já se na to těším ohromně, protože sám jsem tady strávil asi 5 let svojí hráčské kariéry. Těším se hlavně na to povýšení v tom zázemí, protože to, co máme tady, tak to v Olomouci nám nenabídne vlastně žádná sportovní hala. My máme vlastní šatnu, která je vlastně skoro trojnásobně velká, než byla na Čajkárně. Máme tady regeneraci, máme tady možnost využívat venkovní hřiště. Máme tady 2 plochy, vlastně, o které se dělíme sice, ale zatím nám vždycky všichni vyšli vstříc. Takže to zázemí tady je úplně, řekl bych, asi nejlepší tady na Moravě.
2: Pochvaluje si trenér Olomoucka Matěj Musil, jehož tým před startem NBL čekají ještě 2 přípravné duely. Ligu načnou Hanáci 20. září domácím zápasem s Hradcem Králové. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 4. září, svátek má Jindřiška a Rozálie, vše nejlepší je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bouřky v září, na jaře mnoho sněhu. Dnes mraky, sluníčko i přehánky, teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Dnešní teplota po ránu 17 stupňů, větřík zatím mírně pofukuje, je zataženo. Vlhkost vzduchu 85%, napsal Honza z Písečné. Hanušovice 14 stupňů zataženo, pršet by nemělo, hezký víkend přeje Pavel, také vám přeji. V Žárové je dnes ráno oblačno, vítr nefouká a teplota se blíží k 15 stupňům, píše Tonda, a Vikýřovice 14 stupňů zataženo, vypadá to na déšť, vzkaz od Jaroslava.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše další vzkazy. V sobotu hostí hřiště v Žárové od 14 hodin tradiční pohárovou soutěž hasičů o pohár povodí Desné, pozvánka od Jirky. Zítra má muzeum Rapotinské sklárny od 14 do 18 hodin sklářský den se slavnostním otevřením řemeslné dílny a uvedením čtvrtého vydání knihy Františka Kašíka Rapotinská sklárna, tip od Zdeníka. V sobotu oslaví Velká kraša v kulturním domě 770 let od první zmínky o obci. Hrát bude Bludovinka, bude stepová show nebo Elvis Revival či duo Kamélie, to už píše Mirka Horní. První Moštěnice má v sobotu od 16 hodin v zámecké zahradě už 7. ročník řecko-českého večera, pozvánka od Marcela. Lukáš píše, dnes se u nás v areálu u kapličky v náměšti na Hané uskuteční od 17 hodin burčáko hraní. Hrát bude Frgál. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. V Olomouci je dnes benefiční den pro mobilní hospic. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji je více než 45 800 korun. V Olomouci dnes můžete na benefičním dni podpořit mobilní hospic. Tenista z Prostějova Jakub Menčík je ve třetím kole US Open. Bude oblačno a teploty do 29 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun. Informoval o tom Český statistický úřad. Také průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
2: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
1: Policie vyšetřuje středeční srážku vlaku s popelářským vozem na železničním přejezdu u ulice Za Kosteleckou v Prostějově, a to pro podezření z obecného ohrožení a těžkého ublížení na zdraví spáchaných z nedbalosti. Řidič popelářského auta podle policie zřejmě přehlédl osobní vlak. Při nehodě se zranilo 8 lidí, škoda je více než 8 milionů korun, sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová. Areál Salzerovy Reduty v Olomouci Hodolanech dnes od 10 hodin dopoledne hostí benefiční den pro mobilní hospic Nejste sami. Součástí akce bude veřejná sbírka na pořízení nového hospicového auta. Více zástupkyně ředitelky hospice Monika Weizenbacherová.
3: Slavnostní zahájení proběhne v 10 hodin, dopoledne tam bude program pro děti, budou tam rozhovory s různými hosty i se zaměstnanci vlastně našeho hospicu, a odpoledne nás čeká kulturní vystoupení a v 7 hodin večer bude vystoupení kapely Alibaba.
0: Sport.
1: Rodák z Prostějova Jakub Menčík postoupil do třetího kola tenisového US Open. Rakušana Rodionova porazil 3-1 na sety. Při debutu v hlavní soutěži už je ve třetím kole také 20-letá Nikola Bartuňková. Téměř dvakrát starší Němku Mariovou udolala 2-1 na sety. Soupeřka české tenistky hraje velmi netradičně. U drtivé většiny úderů používá spodní rotaci. Podle Bartuňkové bylo náročné s ní ve výměnách udržet trpělivost.
4: Strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. A fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná je těžší než nějakou, která do toho furt chodí.
1: Do třetího kola postoupila i Marie Bousková. Kateřina Siniaková s Daliborem Svrčinou v singlu končí.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte zpočátku s většinou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržení čekejte na D35 na 282. kilometru za Přáslavicemi ve směru na Ostravu. Kvůli opravě svodidel je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady pátek, pracující, ale i žáci a studenti už značením vyhlíží víkend. No nejen babičky či maminky přemýšlí, jakým dobrým jídlem udělají o víkendu radost rodině. Tak jestli si nevíte rady, poradím smažené bedly. teď je ale ještě najít. Držím palce. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? No odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Janek Ledecký. Právě teď.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 4. září, minuta po čtvrt na 9 a svátek má dnes Jindřiška a Rozálie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Dnes mraky, sluníčko i přeháňky, teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí vykukující sluníčko a 19 stupňů. Vyhlídka Brusinka Bludov, skoro zataženo, teplota 15 stupňů Celsia. Pocitově 14, západní vítr 5 km za hodinu, vlhkost vzduchu 83%. Dnes večer se těšíme na premiéru Dvořákovy opery Čert a Káča v Moravském divadle v Olomouci, napsal Milan. Užijte si to. Bohdíkov zataženo 12 stupňů bez větří, to už píše Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Z místa.
3: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Sezona letních koupališť se pomalu blíží ke konci, podle mnohých provozovatelů rekreačních areálů v Olomouckém kraji byla určitě lepší než loni. Například v červnu návštěvnost některých koupališť lámala díky vysokým teplotám rekordy.
1: No, horko podle mě bylo hlavně ze začátku a potom už to... jako celkem šlo.
2: Radim Švec letos strávil s rodinou horké dny hlavně u vody. Potkáváme se v areálu olomouckého akvaparku. Návštěvou koupališť se z vedry vyrovnávala i rodina Hany Rozmahelové.
3: Myslím, že jsme byli tak 3x v akvaparku tady v Olomouci a asi 3x v Laškově. A pak jsme teda jeli na dovolenou k moři, kde to bylo úplně asi nejlepší.
2: Eva Voltnerová sem chodí pravidelně jednou týdně na lekci pro seniory. Vysoké teploty ale v létě donutily navštívit koupaliště i několikrát za týden.
4: Jezdím sem do akvaparku, jak to jde. 3x, někdy 4x za týden.
2: Ředitel akvaparku Olomouc Dalibor Přikryl hodnotí letošní sezonu jako mimořádně dobrou díky vysokému počtu návštěvníků.
5: Celkově za ty letní měsíce červen, červen, srpen máme meziroční nárůst na akvaparku 21%, na plaveckém stadionu 16%.
2: Úspěšné sezóně podle Přikryla pomohly právě horké dny.
5: Rekordní byla v měsíci červnu. To mohu potvrdit, už jenom ten meziroční nárůst je významný a historicky se to zařadilo mezi možná i nejlepší měsíce.
2: Vysoké teploty podle Přikryla posunuly i vnímání návštěvníků, kdy se rozhodnou k vodě vyrazit.
5: To rozhodování návštěvníků se posunulo. To, co dříve bylo v 27 stupních třeba jako absolutně letní počasí a návštěvnost byla jistá, tak dneska je to tak, že návštěvníci v tu dobu 27-30 stupňů asi rozhodují nad tím, jestli nepojedou i někam jinam, třeba hrady, zámky, prostě zoologická a podobně, protože v rámci toho leta chtějí navštívit více cílů.
2: Velmi teplé počasí se ale na některých koupalištích projevilo i negativně. Například v Penčicích na Přerovsku kvůli zakalené vodě museli na 3 dny zavřít. Pokračuje provozovatel Petr Kouba.
6: To teplé počasí nám způsobilo zakalení vody, kde jsme se potýkali s kalem, který byl způsoben několika faktory. Jedním z nich byl pokles vody ve studních, které jsme měli, a samozřejmě vysoká teplota působila nárůstu řas.
2: Venkovní areály koupališť plánují provozovatelé uzavřít během září. Z Olomouce Kristýna Novotná, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zdražují. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 42,30. Před týdnem byl o 25 haléřů levnější. O 10 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 45,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nevhodná ke koupání je nadále voda v Plumlovské nádrži na Prostějovsku. Na základě výsledků měření z tohoto týdne ji hygienici ohodnotili 4. stupněm z 5. V koupací oblasti Poděbrady na Olomoucku je kvalita vody stále dobrá. Další podrobnosti jsou na webu krajské hygienické stanice. Aplikace EZ Karta teď nabízí nové funkce. Uživatelé v ní najdou třeba výsledky laboratorních testů krve, moči a stolice nebo přehled o dárcovství krve. Aplikace upozorní i na preventivní prohlídky nebo screeningová vyšetření. EZ Karta funguje od doby epidemie COVID-19. Původně se jmenovala Tečka a lidi ji používali jako elektronický očkovací průkaz. Sport. V sobotu odstartuje v 10 hodin u kulturního domu v Nové Dědině u Konice první ročník běžeckého závodu Novodědinská sedmička. 7-kilometrová trať povede po lesních a polních cestách, soutěžit se bude v kategorii žen a mužů a pro nejmenší je připravený dětský běh na 700 metrů. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku ještě zvětšená oblačnost, během odpoledne má ale mraků ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách

0: kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se v Dukelské ulici v Litovli. Srazilo se tam nákladní a osobní auto a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Už za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9:09. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, co podniknou v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu bude v Nezamyslicích sjezd rodáků k 750. výročí založení obce. Budou výstavy, jarmark, mše, vystoupení i vzpomínkový průvod, napsal Miroslav. V neděli se chystáme na zámecké nádvoří v Konici, kde bude od 1:30 17. ročník divadelního festivalu Divadla na zámku. Vzkaz od Radky. V neděli vyjde mezi 15. a 16. hodinou ze Smetanových sadů u Městského divadla v Prostějově druhý ročník pochodu Kočkomilů. Od 16. hodin bude na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka pokračovat doprovodný program a výtěžek podpoří kočičí útulky, napsala Pavlína. V sobotu se na návrší uskuteční mezinárodní výstup na Králický sněžník a 37. pochod k prameni Moravy. Sraz je v 9 hodin a na trase bude dokonce jarmark nebo ochutnávka regionálních produktů, pozvánka od Vojty z Červené vody. V sobotu či v neděli navštivte poutní areál kostelíčku Božího těla mezi Bludovem a Hrabenovem. Bude tady pouť ke svaté Rozálii s rozmanitým programem, to už píše Karel. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí. No dnes mraky, sluníčko i přehánky, teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Jeseník 17 stupňů, hodně mraku, píše Majka. Hana má v Bohuňovicích 19 stupňů, chystá na oběd zeleninové risotto, tak ať se vydaří. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupková 19 stupňů Celsia. A začíná vykukovat sluníčko.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. K poslechu zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení? A proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme ještě na další vzkazy. Až do neděle budou tradiční hody v Dubu nad Moravou, píše Michala. Dáša z Jeseníku připomíná, že až do neděle má Jeseník 6. ročník sousedsko-kulturního festivalu Jesnění. Jsou koncerty, výstavy a mnoho dalšího. V sobotu na rybnících Dračky u nás v Dřevohosticích budou rybářské závody. Zápis a losování míst v 6 hodin. Závod odstartuje v 7 hodin, napsal Mirek. V sobotu vyrazí z Konice mezi 7:30 a 9:00 ráno účastníci turistického pochodu a cyklojízdy za Vílou Pilavkou. Pěší trasy jsou dlouhé 7, 14 a 22 kilometrů a cyklotrasy 20, 40 a 60, napsala Helena. Dnes ožije hlavní třída v Šumperku od 8 do 16 hodin farmářskými a řemeslnými trhy. Píše Jirka. V sobotu a neděli se na hradě Sovinci uskuteční sovinecké šelmování, víkendový program věnovaný životu velkým šelem. Tip od Radka z Dlouhé Loučky. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Policisté z Jeseníku dnes ukážou zájemcům své zázemí. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost Tomáš Kedzior. Přeji příjemný pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soud v Šumperku zamítl propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha. V Jeseníku můžete strávit den s policií. Za basketbalisty Olomoucka v přípravě nastoupily 3 nové americké posily. Dnes bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezké páteční dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka zůstane po včerejším rozhodnutí okresního soudu v Šumperku ve věznici. Hejna, který je doživotně odsouzený za 3 loupežné vraždy, žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval, že chce své činy alespoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí odsouzen v Česku.
2: Sériový vrah Jaroslav Hejna u soudu nebyl, vypovídal přes video. Soud po několikahodinovém jednání jeho žádost o propuštění zamítl. Pokračuje mluvčí soudu René Braun.
3: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl.
2: S tím nesouhlasí obhájce odsouzeného muže Josef Sedláček.
4: Tak jak soud rozhodl, tak my se s těmi důvody nestotožňujeme, proto jsme podali stížnost, když máme za to, že všechny ty zákonné podmínky splněny. Byli.
2: Rozhodnutí soudu kvůli stížnosti nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Akce Den s policií dnes čeká obyvatele a návštěvníky Jeseníku. Součástí programu budou například ukázky techniky složek integrovaného záchranného systému a motoshow. Akce začíná právě teď. A co nabídne, to už ví mluvčí policistů Tereza Neubauerová.
5: K vidění bude technika celého integrovaného záchranného systému celní správy, armády České republiky, vězeňské služby České republiky a tak dále. Opět se můžete zúčastnit prohlídky policejní budovy. Nejzajímavějším bodem ukázek, pokud nám to samozřejmě počasí dovolí, bude jistě přílet policejního vrtulníku a motoshow, kterou přijedou ukázat policisté až z Brna.
0: Sport.
1: Basketbalisté Olomoucka se v létě rozloučili s 8 hráči a zatím přivedli 4 nové. 3 z nich jsou ze Spojených států. Křídelník Aza Williams a pivoti Ethan Garita a Manny Bates. Oba podkošoví hráči měří výrazně přes 2 metry, což byl podle trenéra Matěje Musila cíl při přivádění posil.
6: Bál jsem na to, aby jsme měli letos opravdu 2 dlouhé hráče, což bylo třeba rozdíl i oproti tomu loňskému roku. Takový typičtí podkošoví hráči plus i ten disponuje super atletičností, je zrovna zbraň i do obrany. Manny je klasická pětka, takže zády ke koši a takový trošku míň pohyblivý pivot.
1: Olomoucko odstartuje nový ročník NBL 20. září domácím zápasem s Hradcem Králové.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D1 na 282. kilometru u Nezamyslic ve směru na Ostravu. U Krajnice stojí porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese tradiční pozvánky na zajímavé akce, které se konají dnes či o víkendu. Budeme mluvit také o zahájení nové divadelní sezóny Moravského divadla. Startuje právě dneska a chystáme i rozhlasovou pohlednici od Pradědu na Hanou. Vydáme se k Vrbnu pod Pradědem. No a po 10. hodině se po prázdninové pauze také vrací do vysílání oblíbený zvěřinec, který moderuje Zora Ješková. Teď je u mikrofonu Tomáš Kedzior. Přeji dobré dopoledne.

0: Novák, dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Velké oslavy čekají v sobotu Velkou kraš. Kromě klasického kulturního programu při příležitosti 770 let obce, který začíná v 15 hodin v kulturním domě, je připravená také vojenská ukázka.
1: Samozřejmě my to děláme součástí té akce 770 let Velké kraše. Začínáme trošku dřív, než jsou ty oslavy obce od 15 hodin. Začínáme od 11 hodin s názvem Divoké období ve Velké kraši roku 1945. Letos jsme tu akci, posluchači ví, děláme ty akce už pravidelně, trošku jsme mysleli na ty občany tady v tomhle kraji. Připomínáme právě to období, kdy ty sudetští Němci odcházeli před tou blížící se frontou, jak my říkáme, z československého pohledu těmi osvoboditeli, takže Rudou armádou a československými vojsky. Chceme tentokrát poukázat převážně na ty civilisty, takže budeme mít méně techniky, bude to hodně tom komparzu, jak já říkám, o těch civilních obyvatelstvech, který ať chtěli nebo nechtěli tou propagandou, která byla, báli se osvoboditelů, museli odejít zpět do té říše. Celé to bude o tom, jak ty lidi utíkají, nechtějí ze svých domovů, nechtějí od svých rodin, některý chtěli, některý nechtěli. Letos to bude trošku bohatší na pyrotechnické efekty, máme méně techniky, nebudeme mít 3 tanky nebo 5 tanků, ale jenom jeden. Bude to hodně o té německé technice, samozřejmě budeme mít i letadla sovětského Jakovleva a německého Messerschmitta, jsou to samozřejmě repliky. Ukázka bude zhruba na 30 až 45 minut podle toho, jak se bojujícím bude dařit vlastně osvobozovat a těm, kteří budou utíkat, jak budou utíkat.
2: Říká předseda klubu Petr Poláček. Ještě se zeptám, kde se celá ta ukázka ve Velké kraši uskuteční?
1: Ve Velké kraši je to kousek od toho kulturního domu, kde bude obec pořádat tu svoji velkolepou akci 770 let. Abych to blíže jakoby specifikoval, je to naproti školce za tratí vlastně Českých drah, je tam pole a tam my budeme vlastně provádět tu celou, jak jsem řekl, 30 až 45 minutovou ukázku.
2: Z Velké kraše Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít došo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáččtině, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovan.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pozve na velkou událost. Je to nová operní sezóna Olomouckého moravského divadla. Jejím motem jsou mýty, rituály, kouzla a čáry. Jak do konceptu hudebníků zapadá dílo Antonína Dvořáka Čert a Káča, které má dnes premiéru, uslyšíte

0: Umělci Olomouckého moravského divadla dnes zahajují novou sezónu. Jako první uvedou premiéru opery Antonína Dvořáka Čert a Káča. Rodinná inscenace spojuje pohádkový příběh s venkovskou realitou. Motem letošní opery jsou mýty, rituály, kouzla a čáry. Právě děj opery na motivy pohádky Boženy Němcové pracuje s tradičními archetypy dobra a zla.
1: Pod pohádkovým příběhem se odehrává i příběh lidský, o tom, co vlastně potřebujeme ke štěstí a jestli máme odvahu svůj život změnit, vysvětluje režisér Dominik Beneš.
2: Káča říká, že proto, aby byla šťastná, tak by potřebovala ženicha, dům a peníze. A to je vlastně strašně hezké lidové, protože tohleto my vlastně chceme mít partnera, chceme mít dům, chceme mít peníze.
1: Režisér proto zvýraznil i roli kněžny, osvícené šlechtičny, která se nakonec prolíná celou inscenací.
2: Právě ta kněžna říká, dobře Káčo, já ti všechno tohleto dám, ale zároveň ukazuju tady celé vlastně tři jednání, i když textově se projemím až vlastně v tom posledním jednání, tak vlastně ukazuju, že to pravé štěstí není tohleto mít ty peníze. Takže tady tenhle ten kontrast, to je vlastně takový ten základ, který mi se tam líbí.
1: Celá inscenace se doslova točí kolem Káči, doplňuje dramaturg Miroslav Král.
3: Většinou se Káča dělá jako stará, ošklivá, nepříjemná a hloupá, taková vesnická pipina by se dalo říct, ale my jsme chtěli Káču, která je krásná, inteligentní, divoká. Trošku jsme se inspirovali, nebo kdybychom to měli přiblížit divou Bárou a Kačenou ze Zkrocení zlé ženy. A to, proč se jí posmívají všichni na té vesnici, je proto, že ty místní ženy jí nedosahují a žárlí na ní.
1: Hudebně i herecky náročnou roli Káči nastudovala Anna Moriová, která se v ní cítí velmi dobře.
4: Káča je hodně živelná, energická, ale co se mi právě líbí na této koncepci je, že to není jenom prvoplánová holka z vesnice a že vlastně se tam člověk může dostatečně vyřádit na tom jevišti, ale je to všechno opodstatněné, všechno to má svůj smysl, ona to má velmi dobře promyšlené, je hodně cílevědomá, chce dostat dům, ženicha, peníze, jde si zatím tvrdě.
1: Dnešní premiéra Dvořákovy opery Čert a Káča začíná v Moravském divadle v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

dnešní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je 9:30. Za půl hodinky se po prázdninové pauze vrací zvěřinec, to znamená veterinární a chovatelská poradna. Je možné, že se vám třeba s vašimi mazlíčky něco přes prázdniny přihodilo, nevěděli jste si rady, veterinář měl plno nebo dovolenou, takže doporučuji každý pátek jako obvykle poslouchat a třeba do našeho vysílání o radu i zavolat.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: cesta.
1: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. V rozhlasové pohlednici od pradědu na Hanou za chvilku půjdeme do Mnichova. Není to ale ten německý. Pod vrcholy Zlatohorské vrchoviny a Jeseníku se právě jeden takový Mnichov nachází. A my vám ho za chvilku představíme.

0: má písnička Olympiku. Na tyhle otázky asi kolega Mirek Kobza neodpoví, ale každopádně, co se týká znalostí Olomouckého a třeba také i části Moravskoslezského kraje, kde máme spoustu posluchačů, tak tady je to jasné. Mnichov, tak podle založení nebo podle legendy stojí za založením tohoto městečka nebo místní části Vrbna pod Praděnem mnich a loupežníci. V minulosti se v okolí Mnichova mělo těžit zlato, tak se tam pojďme podívat.
1: Od Pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Když se řekne Mnichov, mnozí z nás si představí hlavní město Bavorska, ale existuje také nevelká osada, rozkládající se při cestě z Vrbna pod Pradědem do Zlatých hor, která nese stejné jméno. Podle legendy zde původně stála poustevna. U ní žil mnich a často za ním chodili lidé, aby vyřešili jejich problémy. Počátky osady však spadají až do doby, kdy vedle poustevny vznikla prý hospoda, v níž pivo točil poutníkům nějaký hostinský, který byl ale spolčený s loupeživým rytířem z nedalekého hradu Kvimburku. Ti prý starého poustevníka zabili a na jeho místo nastoupil převlečený mordýř, který okradl a zabil každého, kdo přišel do kostelíka, který zde stával. Nakonec pánům z okolí došla trpělivost, uspořádali trestnou výpravu a výtečníky z hradu i z hospody zlikvidovali. Biskup pak nechal vykácet les, krčmu přestavěl na sídlo fojta a přišli sem noví osadníci. Na paměť poustevny se tomuto místu začalo říkat Einsiedl, tedy poustevna nebo samota. A později podle toho dostala obec i české jméno Mnichov. Historikové se však shodují, že osada při někdejší obchodní stezce z Moravy do Slezska vznikla už před polovinou 13. století. První zmínka o Mnichově totiž pochází právě z této doby, kdy se v okolí mělo těžit zlato. Mnichov se pak v listinách objevuje ještě několikrát. V 15. století je zde uváděna tvrz, pravděpodobně střežící zemskou stezku, a pozdější zprávy mluví o obci zejména v souvislosti se zakládáním Hamrů. První z nich je zmíněn už k roku 1500. Obec však nebyla oficiálně ustanovena. Lidé se zde usazovali a zase odcházeli podle toho, jak se železářství dařilo či ne. Teprve 25. srpna roku 1576 byla vydána definitivní listina považována za tu, kterou se zakládá zdejší obec. Je podepsána vratislavským biskupem Martinem Gerstmanem a svěřuje zdejší richtu do správy místnímu občanovi Valtru Bírlotovi, a to dědičně. I později je Mnichov, mimo zemědělství, centrem železářské výroby. A nejen té. Byla zde vápenka, několik bělidel, plátna a příze, mlýny, pila, nechyběla sklárna, pivovár, palírna, lisovna oleje, prostě průmyslová zóna ze vším všudy. Není se co divit, že na počátku 19. století měla obec 1100 obyvatel a o 100 let později už jednou tolik. V roce 1844 pak opustili formanské vozy původní cestu kolem Černé Opavy, kudy se jezdívalo do Zlatých hor, a začali jezdit po nově postavené císařské silnici vedoucí z Vrbna do Zlatých hor už v dnešní trase. Bez zajímavosti není, že v plánu už tehdy bylo i protažení železnice přes Mnichov stejným směrem. Ke stavbě ale nikdy nedošlo. Nejmonumentálnější památkou obce je bezesporu zdejší kostel svatého Jana Nepomuckého. Jeho současná podoba, novogotická, pochází z roku 1878. Původní chrám byl vybudován na tomto místě už v roce 1716, ale ani to nebyla první sakrální stavba v obci. Už v roce 1570 totiž stávala na místě školy původní kaple, dokonce i ze hřbitovem. Přímo naproti kostela dnes sídlí domov pro seniory. Kdysi to však byl vyhlášený vodoléčebný ústav. Založen byl v roce 1870 a spravoval jej řád svatého Karla Boromejského. Poměrně nedávno přibyla na soupis mnichovských památek ještě jedna, její obnovená takzvaná Schnaubelova kaple, stojící u cesty, mířící k Drakovu v horní části Mnichova. Dřevěná kaple zde stávala prý již od 17. století a v 70. letech spadla. Z iniciativy místních chalupářů a obyvatel byla nedávno obnovena. A i když stojí o 50 metrů dále než ta původní stavba, je dokladem toho, že i některé zmizelé památky nemusely zmizet navždy. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Mnichova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí radní chtějí upravit okolí tržnice. Velcí dodavatelé energií zatím nezdražují. Tenista z Prostějova Jakub Menčík je ve třetím kole na US Open. Dnes bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkný pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení Olomouce plánuje širší využití areálu tržnice nedaleko centra města. Cílem radních je, aby plocha nebyla většinu dne prázdná. Úředníci magistrátu teď zpracovávají podněty, které vzešly z veřejné debaty a z jednání se zástupci nového vlastníka historické budovy tržnice. Jak by to mělo na tržnici vypadat, popisuje mluvčí radnice Jan Horejch.
2: Prostor umožňuje zachovat současné uspořádání stolu pro trhovce a zároveň jej využívat pro další aktivity během celého roku. Variabilita umožňuje navýšit počet prodejních stolů oproti současnému stavu nebo jejich rozmístění operativně měnit například v době konání větších akcí, jako jsou adventní trhy. Bude na správci tržnice, tedy výstavišti Flora, který společně s uživateli rozhodne o uspořádání stolu pro jednotlivé akce.
0: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím nechystají zdražování plynu ani elektřiny. Společnosti uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Velkou obchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu. Pokud vysoké ceny vydrží, můžou se podle odborníků později promítnout do nových ceníků. V bývalém klášteře ve Šternberku dnes odpoledne začne výstava fotografií Dalibora Sedláka. Vernisáž je součástí tradičních dnů evropského dědictví. Na programu je taky komentovaná prohlídka kůru a varhan a posezení s cymbálovou muzikou, říká mluvčí radnice Irena Černocká.
3: A zveme samozřejmě na art market, cymbálovku a výborné občerstvení. Akce se koná v pátek 4. září v prostorách Štemberského kláštera, což je na Farní ulici v centru, téměř v centru Štemberka, a začínáme ve 4 hodiny odpoledne.
1: Sport.
0: Prostějovský tenista Jakub Menčík je ve třetím kole na US Open. Rakušana Rodionova porazil 3-1 na sety. Dále jde také Marie Bousková, která si ve dvou setech poradila s Britkou Dartovou. Češka tak vyrovnala své newyorské maximum. Navíc zatím neztratila ani set.
4: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem si držela tu úroveň a taky mohl servis. Zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všim v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápasu.
0: Do třetího kola prošla i Nikola Bartuňková, ta vyřadila Němku Mariovou. Ve druhém kole naopak skončili Dalibor Svrčina i Kateřina Siniaková.
1: Počasí.
0: V Olomouckém kraji teď čekejte zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přehánek. Během odpoledne bude ale od jihozápadu mraků ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. Foukat má slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 na kilometru 246 u Mladče ve směru na Olomouc. Je tam neprůjezdný pravý pruh kvůli porouchanému osobnímu autu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po desáté hodině, dobré páteční dopoledne vám přeje zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Ano, po prázdninách opět startujeme, opět otevíráme, budeme tady mít pro vás nové a zajímavé hosty, nová a zajímavá témata. No a samozřejmě hlavně se v tomto pořadu obracíme ke všem, kteří zvířata mají rádi, kteří jim fandí, kteří je chovají, anebo se snaží je jakýmkoliv způsobem způsobem také chránit a podporovat. No a možná, že ta svá zvířátka také rádi oslavujete. Potom jistě máte k dispozici třeba psí nebo kočičí kalendář se jmény. No a pokud žádné kotě ani pejska nechováte, tak můžete slavit třeba jednotlivé svátky v průběhu každého měsíce roku. Tak například v měsíci září hned 1. jsme měli Mezinárodní den primátů, byl to také den zrzavých koček. Pozor, zítra, tedy první sobotu v září, máme Mezinárodní den povědomí o supech a jejich užitečnosti pro ekosystém a hned v neděli 6. září můžete oslavit nějakým hezkým výletem k vodě, třeba Světový den bahňáků, tedy ptáků žijících u vody. 22. září pak máme Světový den nosorožců. No a tady ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc budeme hovořit dnes o tom, co přineslo léto a také ty vysoké teploty, které nás provázely právě do světa zvířat, chovatelům i těch hospodářských zvířat. Povídat si právě dnes budeme s paní doktorkou Helenou Radiměřskou Přibelovou z Krajské veterinární správy. Pokud i vy byste se chtěli zapojit do našeho rozhovoru, tak samozřejmě máte možnost, telefon k nám 221 555 444. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Zora Ješková.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: A já jsem moc ráda, že ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc, který po prázdninách opět otevíráme, mohu dnes jako první přivítat paní doktorku Helenu Regiměřskou-Přibylovou, ředitelku odboru ochrany zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy tady v Olomouci. Paní doktorko, vítejte po prázdninách, dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
1: Jaké bylo léto?
2: Osobně bylo odpočinkovější, pracovně tam to je tak nahoru dolů celý rok.
1: A o tom si budeme povídat. Horké, vysoké teploty nás provázely toto léto. Promítlo se to nějak do práce krajské veterinární správy?
2: Ano i ne. Samozřejmě naše náplň práce částečně je stabilní a nemění se v průběhu roku. Nicméně část té práce opravdu je odvislá od toho, jaké jsou například klimatické podmínky, a tohle léto bylo opravdu náročnější než ty předchozí, takže nějakým způsobem nás to zasáhlo. Já jsem tady vlastně před koncem nebo před začátkem léta zmiňovala, jaké jsou třeba opatření a co nás čeká, a opravdu to tak bylo, takže například jsme kontrolovali přepravy hospodářských zvířat v těch vysokých teplotách, protože obchodování vlastně probíhá celoročně, tam žádné zastávky moc nejsou. Bylo tam zhruba 22 nějakých rizikových vývozů, kde opravdu byly vysoké teploty, nicméně na základě nějaké zpětné kontroly jsme zjistili, že opravdu nikde nebyly překročeny ty legislativou dané teploty a opravdu nedošlo k žádnému poškození, k zdraví, k úhynům, nic takového, takže naštěstí a všechno v pořádku.
1: Jaké vlastně pravidla tam pro ta zvířata, která se převážejí takhle na velké vzdálenosti, platí? Protože určitě mnozí lidé, kteří někdy viděli ta plně naložená auta, nákladňáky, ať už jsou to prasátka nebo ovečky nebo nějaká jiná zvířata, tak člověku i ukápne slza, protože se říká, že to zvíře se musí cítit strašně. Platí tam nějaká trošku alespoň pravidla, aby se těm zvířatům nějak, aby to nebylo tak hrozné?
2: Nejen trošku. Je to opravdu oblast, která je regulovaná extrémně, a to na úrovni celé Evropské unie. Tam jsou opravdu detailní popisy nejen toho, v jakých podmínkách se mohou převážet, což je například maximálně 35 stupňů Celsia venku. Aha. A maximálně ta stejná hodnota může být vlastně i uvnitř toho kamionu, ale vlastně jsou i přesné podmínky na to, jak ten kamion má být konstruovaný, jaké má mít ventilace, napáječky a tak dále. Takže já rozumím tomu, že lajkům se to většinově nelíbí, tady tenhle pohled. Já jsem na druhé straně ráda, že je to pod takovým dozorem, protože vím, že můžu mít čisté svědomí, když opravdu u takové zásilky stojím a někam ji odesílám, tak si můžu říct, jako dobrý, bude to v pohodě.
1: Možná jako lidem častokrát, já vím, že tohle už asi nespadá do vaší, do kompetence veterinární správy, ale že si lidé kolikrát říkají, proč ty převozy častokrát zvířat mezi jednotlivými státy, třeba v rámci té Evropské unie. Někde to zvíře vyroste, vychová se, pak se někam úplně do jiné země veze na porážku, pak zase úplně někam jinam na zpracování.
2: No, on to není vyloženě náš dozor, to není, nicméně je to něco, s čím se potýkáme dnes a denně, protože my jsme právě ti, kteří garantují různé záruky. Protože ty zvířata mohou odjet, ať už z důvodu zdraví, nákaz i toho welfareu, to znamená, že já osobně to mám opravdu na triku téměř každý den. Na jednu stranu je to hrozně zajímavá oblast, protože člověk se neustále učí a v rámci toho obchodování, a prostě jako je to síla ekonomiky, to je jako jediná odpověď možná, protože pokud dostanete lépe zaplaceno na rakouských jatkách, tak holt ty krávy na porážku pošlete tam.
1: Jsou stresované tím převozem?
2: Ty převozy jsou koncipované tak, aby byly stresované co nejméně. Samozřejmě, když máte koně závodního, který je neustále na vozíku, tak ten je na to zvyklý, ale kráva, která je celý život na pastvě a potom ji prostě dáte na kamion, tak nějaký efekt to samozřejmě mít bude. Nicméně ono je potřeba myslet na to, že třeba ono to ovlivní potom, když se budeme bavit o těch jatečných, i kvalitu toho masa. To znamená, že je vlastně v zájmu všech ty zvířata stresovat co nejméně, aby byly vlastně co nejvíc v pohodě a i ten výsledek byl jako nejlepší. No.
1: A co se vlastně do toho masa tedy dostává, když říkáte, že ten stres ovlivňuje kvalitu masa?
2: No, tak ono jako dochází k vyplavení stresových hormonů a potom může dojít například u prasat, že to maso je více prosáklé vodou. U skotu to bývá naopak, že právě bývá suší to maso, to znamená, že vlastně není vhodné potom úplně na to klasické výsekové maso, ale spíše do zpracoven, vlastně třeba ideální potom na hamburgery, na mleté mase, když to nepouští vodu a tak dále.
1: A tak mě napadá, napadá takový výstup vlastně z toho, co říkáte, jestli by nebylo lepší zase, když už nakupujeme, tak kupovat věci pokud možno z domácích zdrojů, doma zpracované a tak dále, co vy nechci navádět.
2: No to nemusíte navádět, já jsem toho velkým fanouškem a musím říct, že v rámci toho, co mám nacestováno, tak si myslím, že Česká republika v tomhle dost pokulhává, že v ostatních zeměch je tady ta, řekněme, kultura toho lokálního prodeje výrazně lepší a více zakořeněná a lidé ji více využívají, ale dneska u nás si myslím, že se pořád hledí spíše na ty finance, než na tu kvalitu.
1: Takže možná méně, ale kvalitněji. Že by se možná člověk, tak si vlastně říkám, že každý výrobek, který kupujeme, že vlastně má nějaký svůj příběh, který za tím výrobkem stojí a že bychom si mohli možná ho zkusit uvědomovat a domýšlet, jaký příběh vlastně kupujeme s tím výrobkem a co podporujeme a každou
2: tak,
1: korunou.
2: Souhlasím s vámi.
1: Paní doktorka Helena Regiměřská-Přibylová z Krajské veterinární správy je dnes hostem tady ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Pokud byste se i vy chtěli zapojit samozřejmě do toho našeho povídání, dnes je to trošičku samozřejmě jiné než ošetřování domácích mazlíčků, ale i to patří do zvířecího světa, tak máte možnost telefon k nám 221 555 444. Máme tady pro vás i naše SMS-kové číslo a to je 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, s vámi je první poprázdninový zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc a povídáme si s paní doktorkou Helenou Radiměřskou Přibylovou z Krajské veterinární správy a povídáme si o chovech zvířat. Už jsme hovořili, jak léto ovlivnilo právě ty, kteří třeba převážejí zvířata, o tom, že i kontroly probíhají samozřejmě pravidelně a přísně v této oblasti. Ale podívejme se teď přímo do chovů. Narazili jste třeba i v průběhu toho léta na nějaké problémy chovatelské, něco, co jste řešili?
1: Určitě. Ono, během toho léta jsme přijali zase nějakých všeobecně 70 různých podnětů a týkající se chovů, ať už hospodářských nebo zájmových zvířat. A zhruba asi tak 10 z nich bylo striktně směřováno právě na ty nevyhovující podmínky z důvodu těch vysokých teplot, například, že zvířata neměla dostatek vody, popřípadě neměla žádný vhodný přístřešek, takže tam všude jsme samozřejmě vyjížděli a asi naštěstí jen v 5 případech bylo opravdu zjištěno, že ta zvířata byla chovaná v nevhodných podmínkách a měla například pouze nějaký vlastně plechový přístřešek, což jako opravdu ve vysokých teplotách není místo, kam by se ty zvířata chtěly schovávat. A v pár případech bohužel bylo zjištěno, že ta voda tam opravdu nebyla, protože ji například chovatel napouštěl pouze, když byl přítomen, což v těch horkých teplotách jako bylo nedostačující, takže tam docházelo k nějakým sankcím a nápravám. Naštěstí to nemělo, pokud se nepletu, žádný dopad finální na ty zvířata, takže to bylo.
0: A můžeme třeba říct, o jaká zvířata se jednalo a třeba v jakých lokalitách Olomouckého kraje třeba ty problémy
1: se my to máme tak docela dost fixované na Šumpersko, tam bývá těch podnětů extrémně hodně, ale bylo tam i něco v Olomouci. Týkalo se to jak hospodářských zvířat, jestli se nepletu, byly tam koně, ale i dobytek a bylo tam ve dvou případech tam byli psi, kteří byli vlastně na zahradách uvázaní, ale bez jakékoliv nějaké jako větší péče.
0: Uvázaní na zahradách a vždyť u vás už taky, se přece nesmí.
1: Ano,
0: to jsme u dalšího tématu.
1: To už byste u nás mohla pomalu začít pracovat jako inspektor na welfareu, máte pravdu. Uvazy se nesmí stále a ani nebudou moc, takže to je součást potom toho porušení.
0: Co děláte v takové situaci, když ty nevhodné podmínky získáte, tak jakým způsobem postupujete?
1: Tak v první řadě je jako potřeba pomoct tomu zvířeti, to znamená, že pokud se s tím daným chovatelem dá rozumně jednat, tak opravdu zajistit nápravu té situace hned na místě, to znamená odvázat, přemístit z přímého slunce, doplnit mu tu misku s vodou, misku s granulemi. Pak samozřejmě, pokud je opravdu zjištěno porušení té legislativy, tak pokud se jedná o veterinární zákon, tak naše sankce, pokud týrací zákon, tak vlastně obec s rozšířenou působností a potom samozřejmě provádíme i následné kontroly, jestli opravdu došlo k těm nápravám a jestli to je stabilní situace, nebo to bylo jenom tak na oko, co se udělalo pro nás v tu chvíli.
0: Možná, že i naše posluchači, když už jsme u těch chovů, si vzpomínají na případ z Křelova, který se řešil v loňském roce, případ oveček, které několikrát vlastně opakovaně jste zjistili, že žijí v nevhodných podmínkách. Jak to s nimi dopadlo?
1: No, mám informace, řekněme, jenom z druhé ruky, protože jsme to už neřešili vlastně od té doby, co byly přemístěny do dobrého chovu, když to tak řeknu, tak tam ten náš dozor v tu chvíli nad nimi skončil. Nicméně aktuálně, pokud se nepletu, tak mají být někde venku na pastvinách a spásají nějaké obecní pozemky, takže se mají výrazně líp, než se měli předtím.
0: Já vím, že pan

0: co kolem nich není v pořádku s těmi zvířaty, ať už jsou to domácí mazlíčci anebo hospodářská zvířata. Jaký je vlastně ten přesný postup, když se třeba i člověk bojí, že by to jeho jméno, kdyby bylo pak vysloveno, tak že by způsobilo, že by se mu třeba někdo mohl mstít a podobně?
1: Tak v první řadě bych chtěla říct, že to jméno není vysloveno nikdy. Ze zákona nesmí být, to jako prostě ten inspektor si nesmí dovolit. A my to moc dobře víme a i kdyby jsme si to dovolit mohli, tak si uvědomujeme, jaké problémy by to mohlo nastat, protože dost často to bývají sousedské vztahy, dost často to jsou lidi, kteří se navzájem znají, bývá to i rodina, která na sebe navzájem dává podněty, není to úplně raritní, stává se to celkem často, takže opravdu, i když vlastně nejsou anonymní a uvedou veškeré svoje nacionále ti podavatele, tak se nikdy v žádném případě nestane, že by inspektor prozradil, od koho ten podnět byl, takže tam opravdu není potřeba mít strach.
0: Strach, dobře. Dávat podněty telefonicky nebo dopisem na krajskou veterinární správu přímo, nebo jak?
1: Telefonicky se určitě dá, protože je to fajn varianta, protože ten inspektor si aspoň může vyzjistit kompletně ty informace, které potřebuje, protože stává se, že pokud přijdou vlastně e-mailem nebo přes náš formulář na webových stránkách, tak tam můžou nějaké důležité informace chybět. Může tam chybět adresa, jméno, my pak musíme vlastně dožádávat o nějaké doplnění, protože jinak nemůžeme ten výkon dozoru vlastně splnit. To znamená, že tohle jsou asi ty dvě nejlepší varianty. A vždycky, i když budou dávat e-mailem nebo elektronicky, tak bych doporučila na sebe uvést nějaký kontakt, ať už e-mail nebo telefon, právě z toho důvodu, že naši inspektoři potom se můžou ještě ozvat a dozjišťovat nějaké zásadní informace, a protože ve chvíli, kdy se z toho stane nějakým způsobem dopisová záležitost, tak to trvá zbytečně dlouho.
0: Říká paní doktorka Helena Regiměřská-Přibylová z krajské veterinární správy. My se budeme za chvilinku povídat ještě o jednom velkém tématu, které se objevilo v průběhu letošního léta, a to jsou synice a úmrtí pejsků v kontaktu právě se synicemi. Takže i o tom za chvíli tady ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vstupujeme do poslední části dnešního povídání ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc, kde probíráme nejrůznější témata, kterých se teď v létě, které bylo velmi náročné i z hlediska těch vysokých teplot, dotýkali pracovníci krajské veterinární správy. A s paní doktorkou Helenou Regiměřskou Přibylovou si o tom všem dnes povídáme, a protože je těch témat obrovská spousta, tak v průběhu času povídat budeme i nadále. Ale my jsme slíbili ještě ta témata právě synic. Ještě před prázdninami se objevily případy uhynulých pejsků, kteří s něčím takovým u břehů, u vodních toků přišli do kontaktu a uhynuli. Co vlastně se dělo a jaká vlastně ta situace se synicemi vůbec byla?
1: No, to je dobrá otázka, protože tady tyhle případy, které vznikly vlastně, jestli se nepletu, tak to byly 4 psy na Lipně a jeden u nás na Olomoucku ve Vrbátkách, kteří uhynuli, a tak tam bylo vysloveno podezření na to, že to mohlo být opravdu otrava neurotoxiny ze synic. Tam, pokud se nepletu, tak nikdy to nebylo prokázáno, protože vlastně on opravdu... jsou to výjimečné případy, tohle bylo poprvé v rámci České republiky, že se o tom nějak víc mluví. Já si myslím, že tam může být jako docela problém v tom, že ty neurotoxiny, které ty synice produkují, tak to dělají takzvané bentické synice, které jsou přisedlé vlastně na kamenech, na březích a netvoří takový ten obligátní vodní květ, takovou tu ohavnou zelenou plochu, která vždycky jasně říká, že je něco špatně v tom rybníčku, takže tam vlastně nikdo do toho moc neleze. To znamená, že pokud ty informace mám správné, tak hygiena právě v jižních Čechách jako nenašla v té vodě, nebo respektive nezhledala ji jako nevhodnou pro koupání. Takže ta voda sama o sobě hygienicky byla naprosto bezproblémová, ale vlastně vědci z Akademie věd potom zkoumali, co se mohlo stát a co to mohlo způsobit, a zjistili, že tam opravdu jsou nějaké ty synice, které dokážou produkovat tyto neurotoxiny. A vlastně v návaznosti na to, se spojitosti s těmi klinickými projevy u těch psů, co jim bylo, a popřípadě i nějaký toxikologický rozbor je vedl k tomu a všechny vlastně, že zřejmě to byl opravdu úhyn na základě pozření tady těchto synic.
0: Takže je nebezpečné chodit s našimi pejsky k vodě, nebo co máme dělat, abychom je ochránili? Ono, jako totiž už těch věcí, které vlastně pro ty naše zvířata jsou nebezpečné, je docela hodně. My jsme tady i před prázdninami hovořili s ženou, která vlastně má psy, kteří vyhledávají otrávená zvířata, otrávené návnady, které se bohužel také vyskytují někdy v přírodě. Takže jak vlastně se chovat, abychom ty naše miláčky ochránili?
1: No, na jednu stranu máte pravdu, že těch nástrah je víc než dost v té volné přírodě, ale jako tohle jsou věci, které nedokážete jim předejít a nedokážete je předpokládat. Když se tady mluvíme o tom, že uhynuli 5 psů v rámci celé České republiky, kde jich bude chovaný třeba 1 000 000, nevím přesně, samozřejmě to je opravdu odhad. Já rozumím, že ti majitelé těch uhynulých pejsků budou mít úplně jiný pohled na věc. Ti samozřejmě by se mnou nesouhlasili. Ale je to minimální procento, to riziko opravdu tady vzniklo teďka nově, nemyslím si, jako, že by to mělo být něco akutního, co by mělo způsobovat hromadné uhyny, takže si myslím, že pořád zachovávat nějaký takový ten jako zdravý přístup a zdravý rozum, takže opravdu tam, kde bude blbá voda, jak jsem říkala, ten vodní květ, tak tam ti psi ani moc nepolezou a tam je nepouštět, ale bohužel, pokud bude voda hezká a nikdo nebude mít podezření, že je tam nějaký zádrhel, tak jako nevíte, no. To bohužel jako si myslím, že součást života ta nepředvídatelnost, byť to může mít i takové fatální následky.
0: Úplně poslední téma, množírny. Řešili jste v létě nějaké opět nějaké takové případy?
1: Byla bych ráda, kdyby to jednou už nebylo téma, kdyby to bylo už za námi, ale bohužel a i přes léto jsme obdrželi zase nějakých 11 evidovaných podnětů na téma překupů a vlastně psů, štěňat a zase standardní oblast Štemberského, Moravský Beroun na okolí. A jak už jsem tady vlastně jednou zmiňovala, tak si myslím, že ta situace na Olomouckém kraji a ti lidé v Olomouckém kraji už to vědí, opravdu ty podněty chodí z míst mimo Olomoucký kraj, opravdu a Praha, Moravskoslezský, Plzeň, cokoliv, takže si myslím, že asi potřeba trošku tu povědomost rozšířit i na úrovni celé České republiky.
0: No a vyřešili jste to teda?
1: Je to v řešení.
0: je to v řešení a můžeme třeba alespoň něco konkrétně konkrétně vlastně k tomu říci, třeba v těch ty množírny, které jste teda zachytili, jak říkáte, kolik tam bylo pejsků, nebo co se tam dělo, nebo jak to dopadlo, nebo jak to vypadá?
1: No právě něco konkrétního? Ono, to, co jsme zachytili my, tak standardně byly ty překupy, kde ty pejsci nejsou. Nejsou to ty obligátní množírny, takže aha, naštěstí od těch máme teďka na chviličku klid.
0: Aha, takže množírny konkrétní přímo teď v Olomouckém kraji ne.
1: Teď nebyly.
0: Teď nebyly a nejsou ani.
1: Ježíš, přála bych si to. Přála bych si, aby žádné nebyly. Obávám se, že se stane, že něco vyskočí, ale aktuálně v řešení nově není nic.
0: Není nic. Tak to je možná nakonec dobrá zpráva. Když by to tak vydrželo, jak říkáte. Paní doktorka Helena Regiměřská-Přibylová, ředitelka odboru zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy. Dnes byla tady hostem ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. My moc děkujeme za spoustu těch zajímavých informací. Za váš čas a budeme se zase těšit příště, protože opravdu z toho vašeho oboru stále je o čem hovořit. Děkujeme, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashled.
0: Zůstaňte s námi i dál tady ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc, protože ještě zajímavé povídání pro vás v reportáži máme připraveno a budeme si povídat o evidenci zvířat. To je centrální.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zhruba 3500 psů zapíšou veterináři každý den do centrální evidence. A to je téma, které teď také probereme tady ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Registrace odstartovala na začátku července. Má ztížit fungování množíren a pomoci lidem najít ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině a za zapsání účtují poplatek několik stovek korun. Očkování může platit až 3 roky. A proto mají pejskaři na splnění této povinnosti čas. A to až do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose. Pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuji své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna nezadávají hned.
2: Je to trošku jaksi zátěž časová. Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Drobné komplikace se objevily, jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres těch majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 000 korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Tak a jednu hezkou akci ještě tady pro vás máme. Pokud vás zajímá zemědělství a vše, co se kolem něj děje, tak přijeďte třeba zítra do areálu Ovčína v Běle pod Praděrem, protože právě tam se zítra bude konat 21. ročník dožínek. Ten program začíná už v 10 hodin myší v kostele v Domašově. No a následovat bude dožínkový průvod, cymbálová muzika, taneční vystoupení a samozřejmě ukázky všeho toho, co se zemědělstvím souvisí. Zemědělská technika, zvířata a podobně. A hrát se pochopitelně a zpívat a tančit a také dobře jíst bude až do pozdních nočních hodin. Takže nezapomeňte, je to v Ovčíně, v Běle pod Pradědem, dožínky a to zítra start už od 10. hodiny. Takový také byl dnes zvěřinec veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Příští týden v pátek tady pro vás už budeme s veterinárním lékařem, panem doktorem Františkem Šprůčkem, takže pokud chcete pořešit nějaké problémy, které přes léto trápila právě ta vaše zvířata, budete mít šanci a těšit se bude Zora Jišková.
8: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až 1 měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
2: Hanácké rok.
1: Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Maloobchodní tržby v červenci opět rostly. ČEZ Prodej otevřel v Olomouci první poradenské centrum v Česku. Dub nad Moravou hostí tradiční pouť. Odpoledne bude ubývat oblačnosti a teploty do 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlily meziroční růst na 4,8%. Rostou tak už 32 měsíců v řadě. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%. Vícevedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSU Jana Gottwaldová.
3: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
1: Společnost ČEZ Prodej v Olomouci otevřela své první poradenské centrum v Česku. Nabízí konzultace týkající se například fotovoltaiky, tepelných čerpadel, bateriových úložišť, elektromobility či úspor energií. Na rozdíl od dosavadních zákaznických center bude toto pracoviště přístupné i lidem, kteří nejsou klienty ČEZ. Podobná centra chce firma postupně otevřít i v dalších městech, sdělil mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol. V Dubu nad Moravou na Olomoucku dnes začíná tradiční pouť. Potrvá do neděle a její součástí budou pouťové atrakce nebo fotbalové zápasy. Více lidovecký starosta Ivo Čečman, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
4: Program začíná již v pátek, kdy je večer mše svatá. V sobotu 18.15 z Nenakonic vyjde slavnostní průvod. V neděli, to je ten hlavní poutní den, tak o 11. bude ta slavná koncelebrovaná mše svatá, kterou bude sloužit otec arcibiskup Monsignore Zevnuzík z Olomouce. Sport.
1: Basketbalisté Olomoucka v přípravě prohráli se slovenským týmem Spišský Rytieri 45-70 a dál čekají na vítězství. Na hřišti Prostějovského sportcentra se objevily všechny nové posily. Ani noví hráči ale nedokázali být efektivní při střelbě. Hlavně to je potřeba podle trenéra Matěje Musila do dalšího programu zlepšit.
5: Rozhodně to byl těžký zápas. Hodně nám ukázal, na čem musíme pracovat do sezóny. Zejména na střelbě, ale nechci kárat hráče naše úplně za to procento, které je hrozivý. Myslím si, že jsme si vytvořili dobrý střely. Teďka už je na nás jenom se dostat do toho herního rytmu, aby jsme je začali proměňovat. Do toho nějaký nasazení i na tréninku, i v zápase, na celkovém tom pohledu té hry. No.
1: Další přípravný duel se hraje Olomoucko 9. září v Opavě. Počasí. Teď ještě čekejte na střední Moravě zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude ale od jihozápadu mraků ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. Foukat má slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Brno u Hrabůvky na Přerovsku. Na vozovce leží předmět.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese tipy, pozvánky a zajímavosti na dnešní i víkendové akce. Zároveň se budeme bavit také o jedné velmi výrazné osobnosti, která zítra oslaví 80. narozeniny. Je to fotograf Jindřich Štrajt. Zároveň vás také pozveme na významnou výstavu této mimořádné osobnosti a chystáme také rubriku Babské rady, tentokrát o bílém prádlu. Co když časem zajde a zešedne? Dá se s tím něco dělat? Podle Jarky Vykoupilové ano. Dozvíme se předpolednem. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior a já přeji hezký poslech.

0: si tak dal.
1: V dopolední Českého rozhlasu Olomouc první pozvánka na víkend. Divadelní soubor Bouzovský ochos má zítra premiéru. Od 18 hodin zahraje v tamním velkém sále pohádku Jak to bylo s růženkou. Text Stanislava Tomka vypráví příběh o šípkové růžence v humorném a netradičním pojetí, které odhaluje zákulisí královského dvora plné intrik zlé sudičky Medardy a svérázných postav v čele s králem Patlajem.
2: Zapeklitá situace. Naše princezna Růženka má dnes narozeniny. A já chudák. Ani nevím, kde mi hlava stojí. Musím tu nachystat několik pastí na nepřítele.
3: Jsem na tom nejdůležitějším místě s principálem Tomášem Šípem. Jak to bylo s Růženkou od Stanislava Tomka? Proč právě tento text?
4: Já se přiznám, že to asi úplně důvod nemá. Já jsem na začátku, když se soubor dával dohromady, hledal jsem text, který by byl nějak jednoduchý a aby byl zábavný pro široké publikum a pohádková komedie. Tohleto téma mi přišlo jako správný recept.
3: Jak vypadá obsazení?
4: Princezna, princ, sudičky, král, královna, komoří. 7.
3: Můžete prozradit něco z děje?
4: Možná to, že ne vždy to s růženkou musí být tak, jak je to známo široké veřejnosti. Pan Tomek tuhletu pohádkovou komedii pojal trošku jinak a my jsme si to dokreslili ještě podle svého.
3: Ty jsi princezna?
5: Ano.
4: Marina Rajdová.
3: Máš hodně textu?
5: Dá se to tak říci.
3: Jaká jsi princezna?
5: Taková hodná, ale zároveň co si ještě nic neužila.
3: Baví tě to?
5: Baví mě to, hodně.
3: Kdo tvoří soubor bouzovských ochotníků?
4: Hlavně bouzovští a lidé z okolí. Samozřejmě máme tu i obrovskou výjimku a to je Ivana se svým manželem Frantou, kteří jsou až z dalekých Slatinic. A máme tu paní účetní, která je z Litovle.
3: A všechny věkové kategorie?
4: Tak ano, od Marinky, které je 12, po Ivanku, které je 400, ale vypadá na 200.
6: Vy jste stejně byli vždycky proti mně. Sotva jsem do budoucna toho mrněte předpověděla, ale pořádnej malér. Hned to jedna z vás zachraňovala tady nějakým princem, nebo aspoň kouzelným dědečkem.
3: Já se otočím, abych se podívala do hlediště, no míst tady máte dost.
4: Ano, ale těším se, až budou zaplněna.
3: Na premiéru komedie Jak to bylo s růžinkou divadelního souboru Bouzovský ochos můžete vyrazit 5. září na 18. hodinu do Velkého sálu. Z Bouzova, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by nestihl premiéru v sobotu, tak druhá premiéra bude v neděli 6. září od 17 hodin na stejném místě, tedy ve Velkém sále v Bouzově.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Přímo z místa.
2: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Činaske v dopolední Českého rozhlasu Olmouc. Mimochodem, dneska vystupuje v Příbrami, v letním kině, to je ale poměrně daleko, tak já vás zvu v našem vysílání na akce z Olomouckého kraje. Tak třeba areál na kiosku na hřišti v Počtátě nabídne dneska od 15 hodin filmové odpoledne s promítáním a občerstvením. V 17 hodin v galerii zámku Konice začne výstava obrazů Dominiky Bartkové Úder štětce, tlukot srdce. Zpěvačka Radúza bude dnes koncertovat v kamenném sále zámku Plumlov, to bude v 19:30, a na podstatně větším prostoru olomouckém Horním náměstí budou dnes v rámci takzvaného Chess Festu vystupovat poměrně známá jména, třeba zpěvák David Koller s kapelou anebo skupina Monkey Business dnes večer na olomouckém Horním náměstí. A další tipy zase za chvíli.

0: Další tipy a zajímavosti v dopolední Českého rozhlasu Olomouc, tak třeba v hudebním sále Základní umělecké školy v Lošticích se dnes od 19 hodin představí houslista Ivan Ženatý a klavírista Martin Kasík. Koncert Kruhu přátel hudby začne tedy v 7 a nabídne vystoupení renomovaných interpretů klasické hudby. Fotograf Jindřich Štrajt oslaví zítra 80. narozeniny. V Muzeu umění Olomouc můžeme až do 18. října navštívit výstavu s názvem Z města ven, která představuje toto mimořádnou osobnost ve dvou rovinách, říká kurátorka Štěpánka Bělešová.
1: Výstava má dvě části a představuje osobnost Jindřicha Štrajta jako fotografa, což patrně diváci a posluchači znají tuto jeho roli nejvíce, ale pak i představujeme druhou stránku, a to je role Jindřicha Štrajta jako kurátora, osvětového pracovníka, kulturního hybatele, zkrátka člověka, který před zhruba 50 lety na Sovinci vytvořil takové malé nezávislé kulturní centrum, které navzdory tehdejší normalizační šedi velice dobře fungovalo na přátelských vztazích a vazbách, a Jindřich zde umožnil řadě výtvarníků, kteří byli nežádoucí pro tehdejší režim, aby vystavovali a vystupovali.
2: Tak já bych zůstala tady v té první části, která nám představuje Jindřicha Štrajta jako fotografa, který si všímá periferii, všímá si života obyčejných lidí, ale zároveň tady vidíme snímky, které ještě takto nikdy vystaveny nebyly.
1: To je trošku relativní. Ano, ty snímky jsou udělány z negativů, které Jindřich nikdy nenazvětšoval z nejrůznějších důvodů, ale vlastně my po chvilce zjistíme, že ty fotografie jsou důvěrně známé, a to díky tomu, že známe to prostředí ze starších fotografií, známe i ty aktéry a známe i ty situace z Jindřichových fotografií, a najednou se ocitáme ve velice známém světě, který není cizí, který prostě mluví k té naší takové společné minulosti a i k těm společným zážitkům, a právě v tom možná tkví i síla těch fotografií, že Jindřich nám přibližuje ten intimní obyčejný život, to, jak on vlastně přistupuje velice těsně a blízko k těm lidem, které má rád, které obdivuje, které sleduje a dokumentuje.
2: Říká kurátorka výstavy Z města ven Štěpánka Bělešová. V jedné z částí výstavy, kde můžeme vidět nazvětšované fotografie Jindřicha Štrajta, sedíme s jejich autorem. Nám tady zní úryvky z filmu, který se tady promítá v zadní části té výstavy, ale když se rozhlédnete kolem a díváte se na ty svoje fotky z 80. let, co ve vás vyvolávají?
3: Především vzpomínky. A ty jsou, myslím, že docela příjemné. Ono je to tak jako se vzpomínkama, že čím je ten odstup větší, tím se nám zdá, že ten život v té době byl ideální, bezproblémový. Samozřejmě nebylo to tak, ale tak člověk na to vzpomíná.
2: Před pár lety jste nám říkal, že na bilancování nemáte čas, tak se na to ptám, jestli třeba právě při procházení tady toho archivu a výběru fotek vás to k tomu bilancování ponoukalo.
3: Během

0: Do života opravdu člověk nemá příliš mnoho času na to, aby bilancoval. Ani se mu moc nechce, protože si říká, ty ten život je dál pořád. Narozeniny, které teď oslavují, tak už je to věk, kdy můžeme opravdu začít bilancovat.
1: Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Známá melodie na vlnách Českého rozhlasu Olomouc krátce přes předpolednem, tak co nás ještě čeká? Samozřejmě, že babské rady. Bílé prádlo někdy časem takzvaně zajde i zešedne, ale nemusí, pokud se budete řídit našimi babskými radami a využijete sílu sody, citronu a octa, takové svaté trojice. Takže rubrika babské rady za chvilku a popolední už písničky na přání, dneska se Zarou Ježkovou a samozřejmě všechny oblíbené pořady, které k tomu pátku patří, to znamená hlavně vesele a zdravě, tedy každý pátek mezi 13. a 14. hodinou. Dnešní téma je vracející se plísně na nohou. Jsme zvědaví na rady i dotazy Kateřiny Cajdhamlové.

0: Pražské rady.
1: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu, na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 12 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Park ve Staré Červené Vodě prošel obnovou. Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. České basketbalistky se vrací po 12 letech na mistrovství světa. Rozehrají ho s Italkami. Odpoledne bude oblačno až slunečno. Teploty do 29 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve Staré Červené Vodě na Jesenicku mají opravený park. Areál poničili předloňské povodně. Obnova parku stála přes 2 miliony korun. Obec na ně získala dotaci, říká nezávislý starosta Miroslav Frencl, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: Tady v našem parčíku jsme dělali kompletně chodníky a vlastně úpravu povrchu. Je tady vlastně vysazená nová tráva, jsou tady nové terénní úpravy. Co je tady samozřejmě nové, je tady ta socha, kterou nám daroval akademický sochař pan Václav Fidrich k 760. výročí. Ta investice je zhruba 2 miliony 300 tisíc korun a máme na to 90% dotaci ze živlu.
1: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, starostů, pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Krým, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Ve Velké Bystřici na Olomoucku dnes večer začne festival Lidový rok. Amfiteátru až do neděle vystoupí folklorní soubory z celého Česka a také Mexika, Portugalska nebo Ukrajiny. Součástí budou i řemeslné dílny pro děti a pouťové atrakce, pokračuje ředitel festivalu Petr Nakládal.
3: V pátek máme koncert Michala Horáka, v sobotu jsou na programu vystoupení dospělých folklorních souborů, a to už od 11 hodin a potom odpoledne v amfiteátru. Vyvrcholí vše vystoupením zahraničních souborů ve 21 hodin a v neděli doplní dětské soubory.
0: Sport.
1: České basketbalistky čeká první duel na mistrovství světa po 12 letech. V Berlíně nastoupí ve 20 hodin a 15 minut proti Italkám. O 3 postupová místa do play-off zabojí ještě proti 4. týmu světového žebříčku Číně a na závěr skupiny proti obhájkyním titulu ze Spojených států amerických. Právě úvodní dva duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude český tým konkurenceschopný.
4: Tak máme velmi těžkou skupinu, nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě. To by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým třeba než Čína.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně oblačno, k večeru přechodně až skoro jasno. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 21. Fouká mírný jihozápadní vítr. Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zaslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na D1 u Přerova směr Brno stojí nákladní auto s defektem, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pátek 4. září už má za sebou 12 hodin 4,5 minuty. Příjemné odpoledne vám přeje Český rozhlas Olomouc. Mnozí už se možná chystáte na víkend, někteří už na ten víkend možná někam vyrážíte, ale prosím, najděte si chvilku času na dnešní oslavence, na ty, kteří by třeba přivítali pozdrav od vás, a zkuste alespoň na chviličku se ještě zastavit a vytočit telefon k nám do Českého rozhlasu v Olomouci 221 555 444 a ten den zpříjemnit někomu ze svých blízkých. Může to být Jindřiška, tedy vládkyně domu, která právě dnes slaví svůj svátek, může to být někdo, kdo 4. září má svůj narozeninový den, a může to být někdo, kterého vzkaz od vás prostě opravdu jenom potěší. Telefon k nám je otevřen 221 555 444. My se na vás moc a moc těšíme v poledních písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý pátek vám přeje od mikrofonu Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc jsou tady s vámi. Jako první pan Jindra z Olomoucka. Dobrý den, pane Jindro, vítejte.
2: Dobrý den, paní modelátorko. Tato písnička bude pro vás, protože jste měla dobrýho hosta zpozadu z vězné.
1: Děkuju, ano. Děkuju.
2: A přeji vám hezký zbytek dne a hezkou sobotu a neděli, nashledanou.
1: Moc pozdravujeme, díky moc, pane Jindro, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Písnička také pro vás samozřejmě. Ano, je to tak, připomínám, že zvěřinec už se nám opět rozjel a budeme tentokrát mít více témat. Dnes jsme měli jako hosta paní doktorku Regiměřskou Přibylovou z Krajské veterinární zprávy a třeba jsme rozebírali i to, co to vlastně znamená, když se řekne takzvané stresované maso, co se vlastně do toho masa dostává a jak vlastně to maso je potom znehodnocené, jakým způsobem. Takže třeba i o těchto věcech jsme hovořili a pokud byste si chtěli poslechnout zvěřinec veterinární a chovatelskou poradnu znovu, tak můžete i na našich webovkách olomouc.rozhlas.cz. Ale teď už nebudu zdržovat a honem si pustíme další písničku. Pan Jindra si přál kapelu Elán, tak si takovou jednu hezkou pustíme. No a samozřejmě je to na vás. Vytočte 221 555 444. Telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Tak ty od kapely Elán jsou rozhodně nestárnoucí, alespoň pro tu určitou generaci, pro nás rozhodně, a prostě každá generace má ty své nestárnoucí písničky, víte. A pojďme si je hrát tady v Českém rozhlase Olomouc. Paní Blanka z Olomoucka vybírala tu další písničku. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a dnes bych chtěla poslat písničku paní Jindřišce, která má dneska svátek. Přála by jí hodně zdraví, pohody a klidu a přeju to i sobě, protože mám narozeniny. A ještě bych chtěla pozdravit svou přítelkyni, která se vrátila z nemocnice, má zdravíčko teda trošičku špatný. Takže jí přeju hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, ale hlavně to zdravíčko.
1: Mohli bychom ale říci, jak se přítelkyně jmenuje, a přece jenom...
2: Alenka Čapková. Tak. Alenka Čapková a Jindřiška Bučková.
1: Tak zdravíme všechna děvčata, také vás, paní Blanko, a to hodně zdraví. Mnohé zdraví přejeme pochopitelně úplně všem vám. Je to důležité. Tak se držte.
2: Ano, to je nejdůležitější. Přesně. Děkuji vám moc krát.
1: Naschledanou. A posíláme Šviháka Lázeňského. Posíláme ovšem tuhle písni také ještě do Doubravice. Prosíme o zahrání hezké písničky k dnešnímu svátku paní Jindřišce Jořenkové z Doubravice a do Loštic Jindřišce Kacrové. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti přeje Pavel, Gábinka a Leontýnka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Zdraví paní Ludmilu z Doubravice. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát dnešnímu svátku paní Jindřišce Jořenkové do Doubravice a Kacerové do Loštěc. Přejme jim hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovice Horákovi do Nemíle, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sidláčkovém do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc a sousedce Lidie Jarolimové a Lidie Ziglové do Doubravice. A je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají České rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezká někde, nashledanou Gotwaldovi.
2: Děkujeme, spoustu pozdravů posíláme, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: No já hnedle přidávám další vzkazy. Zahrajte hezkou písničku pro paní Jindřišku Slavíkovou k dnešním krásným jmeninám. Vše nejlepší Jindřiško Slavíková a hlavně to zdraví přejí Vyroubalovi. Ke krásným dnešním narozeninám zahrajte Alence Rohovské z Bukovice. Alenko, jen to nejlepší, přeje soused Jiří a Míša. A hrajeme také do Doubravice k svátku paní Jindřišce Jořenkové, do Loštic Jindřišce Kacrové. Všechno jen to nejlepší, zdraví, lásku, štěstí a spokojenost přeje Pavel, Gábinka a Leontinka.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A na telefonu písniček je paní Hana ze Štítů. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dnes slaví narozeniny moje sestra Liba Davidová z Bílé vody u Králík a zároveň s ní i vnučka Emily Merta. A to je, ano. V Rakousku jsou teď ještě prázdniny, takže budou slavit obě dvě dneska tady v Čechách. A tak jim přeju oběma hodně zdraví, štěstí a Emilce dobrý známky ve škole. No a všechno, co jim daří.
1: Vy jste vybrala Karla Gotta písničku Babička, i v němčině naspívanou, tak posíláme, blahopřejeme a krásný
2: Emilko,
1: den.
2: Emilko, překládej babičce.
1: Zdravíme Emilku i babičku. Děkuju. Od paní Hany ze Štítů. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: A zítra oslaví 80. narozeniny paní Anička Juřenková z Raškova. Hodně zdravíčko, paní Aničko, hodně štěstí a lásky. To vám přeji také Beranovi ze Štítů. Písnička letí také paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Paní Bohunko, hodně zdraví vám přeji a moc na vás myslím, vzkazuje paní Bohunce Danielové, paní Květa. Paní Bohunko, myslíme na vás.

0: Karel Gott nám dospíval a pojďme k dalšímu vzkazu a přání a volá nám paní Staňka z Oseka nad Bečvou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím v Rádiu Kolomoc, my vás máme všichni rádi.
0: Děkujeme, my vás také. Děkujeme.
1: Já bych vás chtěla poprosit o písničku pro všechny seniory, kteří včera se zúčastnili soutěžních úkolů. Všichni byli tak perfektní, tam nešlo o vítězství, tam šlo o to, aby si všichni zahráli. Přijeli z Veselička, z Raclavic, přijeli k nám do Oseka nad Bečvou. Naše děvčata přichystali výborné občerstvení, napekli, no bylo to tady úplně perfektní, bylo to pod záštitou Sokola, něco měli jsme i tombolu a do té taky něco přispěli naši hasiči, no bylo to úžasný den. A takže děkuji všem, kteří k nám přijeli, pobavili se, bylo vidět, že odjížděli spokojení, usměvaví, no byl to perfektní odpolední den.
0: Tak to je nádhera. A kdo to vlastně všechno zorganizoval? Byli to vaši Sokolové nebo klub seniorů?
1: Ano, Sokolové pomohli seniorům, samozřejmě, sami seniori by to asi tak moc nezvládli, ale velice všechno přichystali, takže tu bylo takových dobrých zákusků, co si děvčata napekli, no to bylo úplně úžasné, jako tady. Ještě občerstvení zajištěny, no bezva, úplně perfektní.
0: Krása, že si to dokážete takhle užít a propojujete seniory, to je bezvadné. Moc vás tam pozdravujeme do Oseku nad Bečvou a samozřejmě i všechny, kteří se včera zúčastnili. A jen tak dál, pozdravujeme a krásný den, nashledanou.
1: Nashledanou, děkujeme za vybrání písničky.
0: Jo, vy jste vybrala Františka Filipovského, tak se dáme jednu takovou sportovní. Pan František Filipovský naspíval píseň Holduj, tanci, pohybu. No tak my si ji teď pustíme, ale pustíme ji také dalším těm, které oslavujete prostřednictvím SMSek, přejete jim k jejich výročí, jubileu a je to třeba paní Renata Habrmanová z Rudy nad Moravou. Paní Habrmanová slaví dnes nádherné 60. No a tak přejeme krásnou oslavu a všechno jen to nejlepší přeje švagr Jiří a Míša. Nádherné životní jubileum 60 let slaví paní Renatka Habrmanová.

Hermanová z Rudy nad Moravou. Hodně zdraví, štěstí a lásky. To ti přeje švagrová Vlasta a Béďa s rodinou. Hrajeme také do červenky milovanému pravnukovi Samkovi Vrbovi. Slaví krásné 15. narozeniny Samku. Všechno krásné, šťastné, zdraví, moře lásky, úspěšné pohodové dny ve škole i doma, sportovní zážitky, splněná přání, boží požehnání přeje prababička Hela, pradědeček Jarda a celá velká rodina. Hrajeme také k dnešnímu svátku Rozálii Tejkalové z Bouzova. Ano, na Rozálky jsme tak trošku zapomněli, také Rozálie dnes slaví svůj svátek. Tak Rozárko, měj vše, po čem srdce touží, zdraví, ať ti slouží, měj každý den radost a anděl strážný, ať tě chrání. Tak to ti, milá Rozárko Tejkalová, přeje Anna. A ještě pan Břeťa Píska zdraví všechny houbaře a vzkazuje, že hlavní nápor hřibů přijde v sobotu a v neděli, tak tedy lovu zdar a my zdravíme do Štítu.

0: Tak tohle byl opravdu krásný starý hit v podání Františka Filipovského, Holduj tanci pohybu. Dlouho už jsem tuhle písničku neslyšela, tak já myslím, že můžeme být rádi, že jsme si ji mohli připomenout v Českém rozhlase Olomouc a v písničkách na přání. Další skladbu vybírala paní Liduška z Olomouce. Dobrý den, paní Liduško.
1: Krásný den, paní Zorinko, přeji vám do Českého rozhlasu Olomouc, všem moderátorům i pracovníkům. K dnešnímu svátku přeji všechno nejlepší Jindřišce Naďové do Kroměříže na LDN-ku. Pevné zdravíčko a brzké uzdravení. Dále Staničce Zlomnice, Věrušce Halouskové s Adámkem, Jiřímu z Litovle, Haničkám Vrbovým a ještě panu Jendovi ze Štětovic s manželkou. Všem přeji opět krásný den prožitý ve zdraví, ve štěstí i všem posluchačům, i vám, paní Zorinko, a děkuji vám pěkně za přijetí. Naslyšenou.
0: Pozdravujeme také všechny jmenované a krásný den vám, paní Liduško do Olomouce. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: A další vzkazy zahrejte všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Všechny zdraví pan Robert z Olomouce. Hezké poledne zahrejte panu Ladičkovi Stovačova. Včera byl smutný, přeji mu hodně radosti s kanárkama a hlavně zdraví a lépe. Lepší náladu. Krásný víkend panu Ladičkovi Stovačova přeje paní Eva z Modřic u Brna. Zdravíme paní Aničku Jurenkovou a pozdrav letí k dnešnímu svátku také paní Jindřišce Veselé z Olomouce. Přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky, přeje kamarádka Helča z Nové ulice v Olomouci. Pozdravujeme a blahopřejeme Jindřišce Veselé

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Paní Steňka z Lomnice je další účastník písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych prosila. Lidušku z Jeseníku, pohádkovou babičku, Zdenisku z Horochova, Lidušku z Olomouce, Zdenisku, básničku, Jiří a Jana a Jiří z Roštění a Ladičkovi z Tovačova. A jo, sestře, a prosím vás, tu chtěla bych přidat jenom do Šumperka, do Brudova, Libuško, máme tě všichni moc rádi a celou tvoji rodinu. Děkuji vám a Zorinko, tahle písnička je pro vás a pro všechny nemocné. Pro vás celý kolektiv. Děkuji vám.
3: Moc děkujeme. Paní Staňko, děkujeme za zavolání. Moc vás pozdravujeme. Snad i vás tahle písnička povzbudí, potěší, bude od Pavla Nováka. Naschledanou, krásný den. Paní Staňka z Lomnice u Rýmařova. Tahle písnička letí pro krásný den také pro Helenku a Mirka Andrýskovi do Moravského Kočova. Je to od Dany a Mirka, ještě také pro Milánka, Jardu a Pavla ze Široké Nivy. Zahrejte milým holkám Jarmil, ať odpočívá, práce není zajíc, neuteče, Marušce, ať jí nic nebolí, všem pro potěšení, písničku posílá děda. A k svátku hrajeme vše nejlepší, přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost, štěstí a hezké chvíle s Františkem Jindřišce Boucníkové z Lipníku. Tak pozdravujeme. Dnes škoda jen, že nevíme, kdo tu zprávu poslal. Krásný den přejeme k narozeninám milé paní Marušce Matlafusové z Javorníku. Drahá Maruško, přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu, přeje Jarka a spol.

0: Takhle zpíval Pavel Novák a v písničkách Na přání Českého rozhlasu Olomouc teď uslyšíme také pana Antonína z Bedihoště. Dobrý den.
1: Bezvadný den. Upřímný pozdrav posluchačům i rádiu Olomouc. Vybranou písničku posílám všem lidem osamělým, opuštěným a zvláště těm, jimž nezahraje nikdo. Rozhlasu Olomouc a také paní moderátorce Zorce, se srdce děkuje vdove s Antonín Pospíšil z Bedihoště. Těším se na příště, mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Děkujeme za všechny pozdravy, písničku od Milana Chladila rádi posíláme a vám krásný den, nashledanou.
1: Všechnou díky.
0: Pan Antonín z Bedihoště vybíral a tahle písnička letí také k svátku paní Jindřišce Boucníkové z Lipníku nad Bečvou. Přejeme paní Boucníkové pevné zdraví, štěstí a stále dobrou náladu a hezké chvíle s Františkem. Paní Jindřiško přeje Liduška s Jendou z Olomouce. Dnes slaví krásné a významné životní jubileum 60 let paní Renatka Habrmanová z Rudy nad Moravou. Hodně zdraví, štěstí a lásky ti přeje švagrová Vlasta a Béďa. A písnička pro radost a pro potěšení letí také paní Marii Šulové z Mohelnice a Ludmile Křesinové. Všechno jen to krásné přeje a hlavně hodně zdravíčka Marie a Olinko. Moc a moc. Takže zřejmě zdraví Marie a Olinka, takže pozdravujeme, doufám, že takhle je to správně. No a písničku posíláme, chtěl bych mít kapelu.

0: Ještě stihneme jedno přání. Pan Mirek z Kroměříže, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko, zdravím Český rozhlas Olomouc. No a já bych se chtěl nechat zahrát moji tetě vlastně do Krnova, paní Ratajské do domova důchodců Šumperku, panovi Putilovi Brašnářovi do Šumperka. To je paní, co vám říkala, co je nemocná, jak volala. No, tu bych se chtěl pozdravit paní Marušku, jak vám volává z Kroměříža, nebo jak se jmenuje.
0: Ano, vy jste myslel i paní Staňku z Lomnice před chvilinkou, ano.
1: A všechny posluchače, co poslouchají Rádio Olomouc. Já mám tento týden takový rozlítaný, no, takže se těším na víkend relaxovat.
0: Dobře.
1: Vám, paní Zorinko, děkuju.
0: Ano.
1: Na výběr písničky a mějte se hezky. Děkuji.
0: Mějte
1: vám
0: se moc krásně a pohodový víkend, hodně odpočinku. Nashledanou. Písnička bude v podání Karla Hály, i když ji naspívali mnozí, ale pak už zprávy ve 13 hodin, pak Kateřina Cajdámlová, naše doktorka a plísně na nohou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Důchody příští rok vláda navýší nejspíš jen o zákonnou valorizaci. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Rýmařov začala se stavbou parkoviště u tamní polikliniky. Zítra čekáme zataženo a přeháníky, později slunečno, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
4: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Jako příklad uvedl Německo, které zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Ministr Metnar neuvedl, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. U Rýmařovského domu zdraví roste nové parkoviště. Plocha bude na ulici Pivovarská. Součástí stavby je 21 nových parkovacích míst, nová příjezdová cesta, chodník i veřejné osvětlení. Práce potrvají nejspíše do přelomu listopadu a prosince letošního roku, říká Miroslav Zigmund z Rýmařovské radnice.
5: Tam je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Jako nějaké odstavné plochy jsou, ale vyloženě parkoviště, kde by bylo i místo pro i mobilní občany, tak to tam nemáme. Takže město dlouhodobě hledalo prostory, kde zřídí to nové parkoviště. Nakonec se vypracovala dokumentace právě za tím domem zdraví a bude tam teďka zřízeno nové.
2: Mezinárodní varhaní festival Olomouc poprvé v historii opustí prostory olomouckých chrámů. Dnešní koncert s názvem Dialogy hoboje a varhan bude od 18 hodin hostit koncertní síň v Uničově. Pokračuje dramaturg přehlídky Karel Martínek.
6: Tam se představí varhaník Ondřej Valenta z Prahy společně se solistou, s hobojistou panem Janem Adamusem. Takže představí program skladeb varhaních a skladeb pro varhany a solový hoboj. Sport.
2: Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli do třetího kola US Open. Ve dvou hře naopak vypadly Kateřina Siniaková s Daliborem Svrčinou. Už do osmifinále můžou v dnešním programu postoupit Linda Nosková, Karolina Muchová a Jiří Lehečka.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháňky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zaslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku v obci Supíkovice se řeší nehoda motorky, buďte opatrní. A pozor také na dálnici D1 u obce Stará Ves směr Brno. Leží to mrtvá kočka. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
7: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
8: No.
7: Nechávám vyvětrat jenom.
8: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
7: Ano, jenom řekněte.
8: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
7: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchyní, to víte?
8: Ne.
7: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtanovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdamlová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní, zejména na nechtech, může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny.
0: Aha.
2: A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdhamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo broušit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě,
2: není,
0: jako to bývávalo.
2: Ne.
0: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana

0: Posloucháte možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s písněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat. Tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
1: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den. A tvoří se jí plíseň na, no,

0: nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
2: Zkuste. A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
2: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
2: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
2: Tomu rozumíme, rozumím. Třeba si přečíst, co v tom je,
1: protože ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: A nepomáhá, že to vůbec nepomáhá. A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
2: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
2: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží,
2: by léčili
1: obuv,
2: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
2: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě není. Ale zašla bych za alergologem a nechala bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme Praxiu Vantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
2: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby no manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A podvalička se jí vrstne, ale jenom na palcích u nohou, nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý a pak jí to samo jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak by se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček.
1: No.
4: Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařito. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalejt to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. Opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy
1: no,
0: konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby
0: asi
1: boty
0: zvlášť,
1: vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vytoval má novou sportovní halu za více než 90 milionů korun. Za nehodu způsobenou v opilosti by mohly hrozit přísnější tresty. V Oničově začínají městské slavnosti, nabídnou i soutěž ve vaření gulášů. Zítra má být zataženo s přeháňkami, postupně slunečno, naměříme až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Bytovli dnes otevřeli novou sportovní halu. Její stavba u zdejší Sokolovny začala loni v dubnu a přišla na 91 milionů korun. Město ji financovalo pomocí úvěru a zhruba 30 milionů korun dostalo od Národní sportovní agentury. Potvrdil to nezávislý starosta Litovle Viktor Kohout, který kandiduje v říjnových komunálních volbách. Nová hala bude podle něj sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
2: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
3: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
4: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
3: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. V Oničově dnes startují tradiční městské slavnosti. Zahájí je večerní hudební vystoupení v koncertní síni. V sobotu a neděli se program přemístí do centra města. Nabídne farmářské a řemeslné trhy nebo soutěž ve vaření gulášů. Pokračuje starosta města Hradek Vincour z ODS, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
5: V pátek zahájíme takovým svátečním koncertem varhaním. A v sobotu potom vypukne guláš fest, dětská bitva ve vaření tvarových knedlíků a samozřejmě doprovodný program, jako je rodinná stezka a další aktivity, řezbářská show, možnost jízdy na ponících a hudební a plánovaný program na Masarykově náměstí. Sport.
0: Tři čeští tenisté Karolína Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka dnes zabojují na US Open o postup do osmifinále. Jiřího Lehečku čeká Řek Stefanos Tsitsipas. S bývalou světovou trojkou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2. Rád by mu ale oplatil porážku ze čtvrtfinále Australian Open před 3 lety.
6: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrální dvorci. Stefanos byl v té době podle mě 3. nebo 4. na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět, ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky. Postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Říkovice směr Brno pracují dělníci, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné odpoledne vám přeje Český rozhlas Olomouc, je páteční, takže i v našem vysílání uslyšíte spoustu pozvánek a tipů na víkend. Už teď se ale na ně můžete podívat na našem webu olomouc.rozhlas.cz, jsou tam všechny hezky pohromadě. No a v této hodině dnešního vysílání vám nabídneme třeba pozvánku k pochoutkovému roku. Tentokrát budeme připravovat česnekový koláč, tak si na to počkejte. A ještě předtím nabízíme hřebíky vědomostní kvíz a v něm třeba dámské černé triko, hrnek Českého rozhlasu nebo třeba knihu o ženském těle beze studu. Tahle kniha je tady také připravena. Stejně tak audioknihy, CDčka, je toho prostě hodně. Můžete už za chvíli vytáčet telefon k nám do studia 221 555 444. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se těší Zora Ješková.

0: Uhoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a telefon 221 555 444. Tak vstupujeme do hry, máme 4. září, máme tady 10 soutěžních otázek, pozor na ten 10-vteřinový časový limit a můžeme začít. Kdo pak je s námi jako první dnes? Dobrý den.
3: Tady je pan Robert Olomouc.
2: Dobrý den,
3: pane rádio.
2: Vítejte. Takže 10 otázek, čím začneme?
3: Zkusím třeba 4.
2: Co vyvolává pravidelně se opakující stoupání mořské hladiny, tedy takzvaný příliv? Příliv vyvolává za A pohyb lodí v přístavu, za B sopečná činnost, anebo za C přitažlivost měsíce. Co způsobuje příliv?
3: Zkusím to Cčko.
2: A je to správná odpověď. Ano, přitažlivost měsíce. Pojďme dál.
3: No, teďka nemyslím. Tak zkusím třeba 2.
2: Otázka číslo 2 se ptá, která z těchto vodních ploch je největší. Tak největší je za A moře, nebo za B jezero, nebo za C oceán. Co je největší?
3: Zkusím oceán.
2: Určitě i tady jsme správně. A do třetice?
3: Tak teďka třeba, já nevím, 5 zkusím.
2: Otázka 5 se ptá, kolik hvězd tvoří základní tvar souhvězdí Velkého vozu. Souhvězdí Velkého vozu, ten základní tvar, je to za A 7 hvězd, za B 9 hvězd nebo za C 12.
3: Tak to vůbec nevím. Teďka mám plný gati, ale zkusím těch 7.
2: A představte si, je to správně, pane Roberte, typl jste to opravdu dobře. Tak blahopřejeme.
3: Tak to mám radost jak hrom, tak to moc děkuju, to je bingo, paráda.
2: To je, vy jste naším prvním výhercem dnes, předáme vás do režie, blahopřeju. Naschledanou, pan Robert jako první výherce a pokračujeme dál na telefonu s kým. Dobrý den.
4: Dobrý den, telefon mi je Laďa.
2: Dobrý den, pane Laďo, zdravíme 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Jestli pak víte, která země v posledních letech produkuje úplně nejvíc pistácí, pistáciové ořechy, pistácie, ty rostou na keři, který se nazývá řečík pistáciový a nejvíce jich produkují Spojené státy americké za A, nebo Ukrajina za B, nebo Bulharsko za C.
4: Jejda, to je těžké, Bulharsko.
2: Říkáte, že v Bulharsku produkují nejvíce pistácí na světě. Přes polovinu světové produkce pistácí produkují Spojené státy americké. Škoda. Tak těšíme se příště. Naschledanou a pokračujeme v hřebících s kým na telefonu. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, vítám vás taky a Eliška z Václavova zkusí štěstí.
2: Dobrý den, paní Eliško, těšíme se. 3, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Tak postupně od trojky zkusíme.
2: 3. Jakou barvou jsou na mapě vyznačeny nížiny a níže položené oblasti? Takže nížiny jsou označeny za A zeleně, nebo za B modře, anebo za C hnědě.
5: Zeleně, to ještě si pamatuju.
2: Ano, vždycky zelené, výborně. Tak, pokračujeme dál.
5: Tak 6.
2: Tady se dotkneme bitvy u Slavkova. Tato slavná bitva proběhla začátkem kterého století? Bitva u Slavkova a bylo to začátkem 17. století nebo 18. nebo začátkem 19. století.
5: No, dějepis není moje silná stránka, zkusím za A.
2: Už 17. století říkáte, bitva u Slavkova. 19. až rok 1805. Škoda. Tak děkujeme,
5: tak
2: mějte se hezky, naschledanou.
5: Taky děkuji, naschledanou.
2: A zdravíme teď koho v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
6: Dobrý den, Luděk Uničov.
2: Dobrý den, pane Luďku. Zbývají tady ty poslední otázky 7, 8, 9, 10.
6: Tak začnu sedmičkou.
2: Takže na které světové straně vidíme u nás slunce v poledne? Takže v poledne vidíme sluníčko za A na jihu, nebo za B na severu, nebo za C na západě? No?
6: Na sever.
2: V poledne.
6: Na jihu, na jihu.
2: V poledne, na jihu jste říkal?
6: Ano.
2: No jistě. Nehledejte v tom žádné chytáky, určitě. Tak, co dál? 8, 9, 10?
6: 8.
2: Tak se ptám na mořského kraba. Nevím, jestli jste ho někdy viděl, ale ptám se, jak se takový mořský krab pohybuje. Pohybuje se normálně dopředu, anebo za B couvá, anebo za C chodí bokem.
6: Já myslím, že dopředu chodí.
2: Normálně dopředu, říkáte, že si to mašíruje. Za potravou klepítky si pochytá cestou nějakou tu dobrotku. No ne, chodí bokem kvůli stavbě svých nohou. Škoda, mějte se moc hezky, nashledanou, pozdravujeme Uničov. A proč to vlastně tak je? Klouby krabů na nohách se ohýbají totiž pouze do stran jako dveřní panty, proto krab chodí bokem. Tak, zbývají nám už jenom dvě otázky, tak to je málo na výhru, postupují nám do dalšího kola. My moc děkujeme za hru vám úplně všem, kteří jste s námi byli v hřebících, moc si toho vážíme, hlavně si ceníme tedy vaší odvahy a blahopřejeme výherci. Za chvíli už nahlédneme do pochoutkového roku.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: z místa.
1: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A Vašo Patejdle v odpolední Českého rozhlasu Olomouc byl tady s námi. No a v tuhle chvíli už přichází pozvánka do pochoutkového roku. Ten letošní rok, jak jistě víte, je 10. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept všech dosavadních ročníků. V neděli bude připravovat kynutý česnekový koláč od Jany Jankůjové z Olomouce. Je to recept z prvního místa roku 2024, cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívit ho jel kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13. Ne 15, ale 14. No a na
3: doktor... Normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankůjová, autorka receptu.
1: No paní Jankůjová, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: No, těšte se i vy. Celý recept krok za krokem prozradíme v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce. Ale recept na kynutý česnekový koláč od Josefa Maršálka už teď najdete na našem Facebooku, Instagramu, později na stránce pochoutkového roku. Původní recept od Jany Jankůjové z Olomouce samozřejmě také a soutěžíme o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: z Olomouc. A co dál?
1: No máme pátek, to znamená, že vás pozveme na cesty, na výlet. Od Prahy do Nahadou tentokrát navštívíme v rozhlasové pohlednici Mnichov, ale nepojedeme zas tak daleko, až do Německa, to ne. Nýbrž pod vrcholy Zlatohorské vrchoviny a Jeseníků. Za chvíli s Mirkem

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Letošní léto patří vosám, horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to, a kdy je naopak nechat, jaké volit při zásahu oblečení a proč nepoužívat na tělo parfém, vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olga Lounová nám dospívala, no a než vás pozveme na výlet od Pregedu na Hanou, tak protože se vydáme na Jesenicko, tak z druhé strany Jesenicka teď posíláme pár zajímavých pozvánek a tipů na víkend. Začneme nedělí, neděle 6. září a tančírna v Račím údolí u Javorníku. Velice zajímavý host, od 15. hodiny tam vystoupí písničkářka Raduza, tedy tančírna Račí údolí. Také v neděli v Jeseníku se koná akce Sport pro Jeseník. A je to taková burza místních sportovních klubů. Proběhne v městské sportovní hale a také v jejím okolí a na rybníčku v neděli od 10. do 14. hodiny. A třeba obec Velká Kraš v sobotu oslaví v kulturním domě 770 let od první zmínky o obci. Je to celodenní program, který startuje v 15 hodin, tedy obec Velká Kraš vás zve na sobotu na své oslavy. No a v sobotu třeba v Písečné u Jeseníku se budou konat hry Bez hranic 2026. Akce startuje 5 minut před polednem zapálením ohně v jeskyních na Špičáku. Ve 12 hodin na to naváže běh s ohněm přes obec. No a pak už proběhne slavnostní zahájení, soutěžní týmy, samotné hry. Prostě v Písečné u Jeseníku to ožije. A ještě nesmíme zapomenout na sobotu na Bělou pod Pradědem v areálu Ovčína se v sobotu od 10. hodiny konají tradiční dožínky. No a teď už pozvánka na výlet, takže my se z Bělé pod Pradědem doslova přehoupneme přes kopec a navštívíme Vrbno pod Pradědem a jeho místní část Mnichov. Podle legendy stojí za založením Mnichova mnich a loupežníci a v minulosti se tam prý těžilo zlato. Víc už Mirek Kobza.
1: Od Pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Když se řekne Mnichov, mnozí z nás si představí hlavní město Bavorska, ale existuje také nevelká osada rozkládající se při cestě z Vrbna pod Pradědem do Zlatých hor, která nese stejné jméno. Podle legendy zde původně stála poustevna. U ní žil mnich a často za ním chodili lidé, aby vyřešili jejich problémy. Počátky osady však spadají až do doby, kdy vedle poustevny vznikla prý hospoda, v níž pivo točil poutníkům nějaký hostinský, který byl ale spolčený s loupeživým rytířem z nedalekého hradu Kvimburku. Ti prý starého poustevníka zabili a na jeho místo nastoupil převlečený mordýř, který okradl a zabil každého, kdo přišel do kostelíka, který zde stával. Nakonec pánům z okolí došla trpělivost, uspořádali trestnou výpravu a výtečníky z hradu i z hospody zlikvidovali. Biskup pak nechal vykácet les, krčmu přestavěl na sídlo Fojta a přišli sem noví osadníci. Na paměť poustevny se tomuto místu začalo říkat Einsiedl, tedy poustevna nebo samota. A později podle toho dostala obec i české jméno Mnichov. Historikové se však shodují, že osada při někdejší obchodní stezce z Moravy do Slezska vznikla už před polovinou 13. století. První zmínka o Mnichově totiž pochází právě z této doby, kdy se v okolí mělo těžit zlato. Mnichov se pak v listinách objevuje ještě několikrát. V 15. století je zde uváděna tvrz, pravděpodobně střežící zemskou stezku, a pozdější zprávy mluví o obci zejména v souvislosti se zakládáním hamrů. První z nich je zmíněn už k roku 1500. Obec však nebyla oficiálně ustanovena. Lidé se zde usazovali a zase odcházeli podle toho, jak se železářství dařilo či ne. Teprve 25. srpna roku 1576 byla vydána definitivní listina považována za tu, kterou se zakládá zdejší obec. Je podepsána vratislavským biskupem Martinem Gerstmanem a svěřuje zdejší richtu do správy místnímu občanovi Valtru Bírlotovi, a to dědičně. I později je Mnichov, mimo zemědělství, centrem železářské výroby. A nejen té. Byla zde vápenka, několik bělidel, plátna a příze, mlýny, pila, nechyběla sklárna, pivovár, palírna, lisovna oleje, prostě průmyslová zóna ze vším všudy. Není se co divit, že na počátku 19. století měla obec 1100 obyvatel a o 100 let později už jednou tolik. V roce 1844 pak opustili formanské vozy původní cestu kolem Černé Opavy, kudy se jezdívalo do Zlatých hor, a začali jezdit po nově postavené císařské silnici vedoucí z Vrbna do Zlatých hor už v dnešní trase. Bez zajímavosti není, že v plánu už tehdy bylo i protažení železnice přes Mnichov stejným směrem. Ke stavbě ale nikdy nedošlo. Nejmonumentálnější památkou obce je bezesporu zdejší kostel svatého Jana Nepomuckého. Jeho současná podoba, novogotická, pochází z roku 1878. Původní chrám byl vybudován na tomto místě už v roce 1716, ale ani to nebyla první sakrální stavba v obci. Už v roce 1570 totiž stávala na místě školy původní kaple, dokonce i ze hřbitovem. Přímo naproti kostela dnes sídlí domov pro seniory. Kdysi to však byl vyhlášený vodoléčebný ústav. Založen byl v roce 1870 a spravoval jej řád svatého Karla Boromejského. Poměrně nedávno přibyla na soupis mnichovských památek ještě jedna. Její obnovená tzv. Schnaubelova kaple, stojící u cesty, mířící k Drakovu v horní části Mnichova. Dřevěná kaple zde stávala prý již od 17. století a v 70. letech spadla. Z iniciativy místních chalupářů a obyvatel byla nedávno obnovena. A i když stojí o 50 metrů dále než ta původní stavba, je dokladem toho, že i některé zmizelé památky nemusely zmizet navždy. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Mnichova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
2: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Centru Olomouce letos odborníci odchytili 23 nutrií. Hasiči stále častěji pomáhají při výjezdech záchranářů. Filip Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva. Policie jeho nehodu přitom stále šetří. Zítřejší počasí má být zatažené s přeháňkami postupně slunečné. Teploty do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc bude pokračovat v odchytu nutrií. V centru města letos odborníci odstranili 23 těchto invazivních bíložravců, řekl to vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Lojka. Nutrie ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Jejich šíření podle Lojky přispívá i to, že lidé často přikrmují. Radnice letos na odchyt nutrií vyčlenila 100 000 korun. Záchranáři potřebují při zásazích čím dál častěji pomoc hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obézních pacientů, které záchranáři neumí sami převést do sanitky.
3: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku.
4: Řidič sanitky František Mlínkec z Bohumínské posádky volá hasiče někdy i dvakrát za směnu. Hasiči pomáhají snášet z bytů a domů pacienty kvůli nadměrné váze, ale také kvůli úzkému schodišti nebo rozbitému výtahu, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
5: Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů.
4: Letos to za stejné období bylo o 600 více. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat, informoval o tom vlastník budovy společnost Krým. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce. Pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
6: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy by se měl znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí, přestože policie stále prošetřuje jeho nehodu. Řekl to předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turkovo auto v červenci v centru Prahy srazilo nemocniční vůz. Jeho řidič skončil v pracovní neschopnosti. Turek po nehodě dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce. Dnes řekl, že očekával vyšetření nehody do 30 dnů.
0: Sport.
2: Zhruba za dva týdny vstoupí basketbalisté Olomoucka do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže. Mezitím je čeká další přípravný zápas. Příští týden ve středu nastoupí v Opavě. Olomoucko má 4 nové posily, 3 z nich jsou ze Spojených států. Křídelník Asa Williams a pivoti Ethan Garita a Manny Bates. Oba podkošoví hráči měří výrazně přes 2 metry, dodává trenér Matěj Musil.
7: Bál jsem na to, aby jsme měli letos opravdu dva dlouhé hráče, což bylo třeba rozdíl i oproti tomu loňskému roku. Takový typický podkošový hráči plus i ten disponuje super atletičností, je zrovna zbraň i do obrany. Manny je klasická pětka, takže zády ke koši a takový trošku míň pohyblivý pivot.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháňky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírený severozápadní vítr, který večer zaslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na D1 u Lipníku nad Bečvou směr Praha leží blatník z kamionu, dejte pozor. A na stejné dálnici u obce Křenovice směr Praha stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtyři a půl minuty po 15. hodině, pátek 4. září a s vámi je stále páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. I v této hodině se podíváme na další sérii tipů na víkend z Olomouckého kraje. Už teď je ale můžete vidět i na našich webovkách olomouc.rozhlas.cz a také se podíváme do nemocnice. Řada nemocnic se totiž potýká s nedostatkem personálu. A víte, jak řeší tyto problémy? Třeba tím, že najímají posily, například i z Filipín. I o tom budeme hovořit za malou chvíli a do jedné takové nemocnice se vydáme. Zůstaňte s námi.

0: Krnovská nemocnice zaměstná celkem 10 nových zaměstnanců z Filipín. Výběrovým řízením přitom projde jenom 1/4 uchazečů. A proč právě zaměstnanci z Filipín? No, pomůžou v nemocnici na odděleních, které mají dlouhodobě problém sehnat schopné pracovníky. V Krnově jde o fyzioterapeuty a rentgenové laboranty. Nastoupit mají už příští rok.
1: Já mám úřední dobu, až odcvičím pacienty, takže...
2: U sebe v kanceláři mě přivítala vedoucí fyzioterapeutka Krnovské nemocnice Hana Sovadinová.
3: Mladí lidé vystudovaní tak se nehrnou do toho nemocničního prostředí a v nemocnici nejenže se věnujete ambulantní složce, ale i té hospitalizační a ta není úplně tak zajímavá pro nové absolventy. Je to práce prostě fyzicky namáhavá, není úplně tak jakoby krátkodobě viditelný výsledek.
2: A málo zaměstnanců znamená i málo času.
3: Nemáte prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi a ta rehabilitace byla tak intenzivní.
2: Hana Sovadinová dostane na své oddělení celkem 7 nových terapeutů z Filipín. Chce, aby byla péče o pacienty téměř individuální. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je těžké na českém pracovním trhu tyto pozice obsadit. I proto vidí budoucnost v zaměstnancích z ciziny.
4: Zejména na lékařské obory, tak tam je budoucnost z toho, aby opravdu byli i z těch exotičtějších zemí. Protože je to vidět v celém světě, je to vidět v Německu, je to vidět ve Spojených státech, je to vidět v Rakousku, jsou o to oblíbení zaměstnanci a myslím si, že to se stají u nás.
2: Nábor Filipínců zprostředkovává firma Casea v Ostravě. Aby mohli nastoupit u nás, musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe. Navíc je nutné, aby se naučili česky. Na Filipínách ale žije více než 100 milionů lidí a možnosti jsou velké. Proč právě Filipínci, přibližuje ředitelka společnosti Gabriela Pchálková.
5: Nyní tento zdroj začínáme využívat z důvodu jejich vysoké odbornosti, kvalifikace i empatie k pacientům, protože oni každého pacienta považují nebo chovají se k němu, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
2: Celkem o personál z Filipín projevilo zájem 22 nemocnic po celé republice. V Moravskoslezském kraji jde třeba i o městskou nemocnici v Ostravě. Tam ale zatím na tyto zaměstnance nemají peníze. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A protože je to odpoledne páteční, tak za chvíli opět vyrazíme do víru pozvánek a tipů na víkend. Teď Elton John.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním banjo jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byly také činasky v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. No a my jsme slíbili, že se podíváme na další sérii tipů na víkend, které pro vás máme připraveny. Připomínám, že všechny v souhrnu můžete vidět na našich webovkách olomouc.rozhlas.cz. Ale tak jeden hezký tip třeba z Plumlova na Proskějovsku v 19.30 v Kamenném sále zámku. Vystoupí zpěvačka Raduza na svém koncertě. Za Vílou Pilávkou se můžete vypravit na 16. ročníku tohoto turistického pochodu a cyklojízdy v sobotu. Vyráží se z Konice mezi 6:30 a 9:00. A další turistický pochod Smržický Vandr a Smržická Šlapka. Opět sobota ze sportovního areálu ve Smržicích. V 10:00 opět v sobotu v kulturním domě v Nové Dědině u Konice startuje běžecký závod Novodědinská sedmička. Je to první ročník tohoto běžeckého závodu, tak tedy Nová Dědina u Konice. No a třeba nezamyslit se, tak pozor, tam se o víkendu koná sjezd rodáků a bude se slavit také 750 let založení obce. Od rána budou otevřené v sobotu vybrané místní instituce, výstavy. V nezamyslících bude připraven i jarmark, mše, hudební vystoupení, vzpomínkový průvod ve 12:15 pak v kulturním sále přivítání rodáků a občanů. No a celý ten program potrvá až do pozdních sobotních hodin. Ještě pozvánka z obce Stražisko. Tam vás v sobotu čeká hodové country odpoledne. Na myslivecké chatě ve Štětovicích, to je místní část Vrbátek, tam můžete prožít myslivecký den pro děti. Také v sobotu od 13:00. No a třeba Zámecké nádvoří v Konici, neděle, 13:30. To tam startuje divadelní festival Divadlo na zámku. Ještě jeden tip, a to je taková charitativní akce, je z Proskějova. V neděli vyjde mezi 15:00 a 16:00 ze Smetanových sadů u Městského divadla v Proskějově druhý ročník pochodu Kočkomilů. Od 16:00 bude na náměstí TG Masaryka pokračovat doprovodný program s dětskou diskotékou, soutěžemi, ohňovou show, tombolou. No a celý tento výtěžek této akce nedělní v Proskejově podpoří kočičí útulky. Tak a ještě snad přidejme pár tipů ze Šumperska. Pokud byste chtěli zažít koncert houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina Kasíka, navštivte dnes základní uměleckou školu Adolfa Kašpara v Lošticích. Představení začíná v 19:00. V pátek a také zítra užije náměstí Svobody v Mohelnici slavnostmi. Dnešek nabízí odpoledne program místních škol, kapel, večer koncert Matěje Píška. No a kapely jako třeba The People s Václavem Nojdem Bártou nebo Klára Vykysková, Sebastian, Marta Jandová vystoupí také v průběhu zítřka, tak to je Mohelnice a náměstí Svobody. Pokud bychom vyrazili třeba do Bludova, tak tam se můžete vydat zítra na výšlap za bludovským špekáčkem. Obec Braná slaví 150 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Opět zítra. Na návrší můžete zítra být účastní mezinárodnímu výstupu na Kralický sněžník a také pochodu k prameni Moravy. Chata návrší 9:00. No a Petrov nad Desnou naproti vlakovému nádraží se tam budou odehrávat soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Bude to tam na hřišti, tedy Petrov nad Desnou. Ještě třeba pozvánka na hřiště v Žárové, to je místní část Velkých Losin. Od 14:00 vás tam čeká pohárová soutěž hasičů. A snad ještě pozvánka do kina Velké Losiny a Lázeňského parku. V sobotu od 19:00 se tam koná Mezinárodní noc pro netopíry. Program zahájí od odborná přednáška v kině a od 20 hodin v Lázeňském parku ve Velkých Losinách můžete sledovat odchyt a prezentaci netopírů a naplánována je také vycházka s ultrazvukovými detektory. Tak si to krásně užijte. Těch typů samozřejmě ještě přidáme mnohem víc.
1: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: To ale samozřejmě zdaleka není vše. My se za chvilku v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc vypravíme také do Litovle. Litovel má totiž novou sportovní halu. A tak si ji trochu představíme s naším reportérem.
2: Snad

0: Sokolovny z 30. let minulého století. Nové kryté sportoviště doplnilo také parkoviště, venkovní tribuna a venkovní hřiště. A u dnešního otevření tohoto moderního areálu byl i náš reportér Josef Čermák. Je teď s námi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Vítej, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Stavba nové haly u litovelské Sokolovny začala loni v dubnu. První úvahy o tomto projektu se datují zhruba 10 let zpátky. Sportovci v Litovli totiž chtěli mít více zázemí pro tréninky. Další hala v ulici Vítězná totiž už kapacitně nedostačovala, říká Vlastimil Habermán, vedoucí odboru školství, kultury a sportu litovelské radnice.
2: Máme tady aktivní skupinu mažoretek, ty zatím cvičili na Sokolovně, taky chtěli více tréninkových jednotek, taky nemohli. Byl tady oddíl divčí házené tehdy, který taky chtěl více tréninkových jednotek. Hrávali, já jsem třeba v té době hrával badminton, my jsme museli hrávat, bylo tady jedno malé hřiště tady v budově staré Sokolovny, nebo jsme museli jezdit na Červenku nebo do Olomouce, a těch hráčů badmintonu tady bylo víc. A veřejnost, že by si šla zasportovat do haly, to prostě nebylo vůbec možné, takže ta myšlenka nových prostor pro sportovní vyžití vznikla tehdy. No a po 10 letech se to podařilo.
0: Jak ta nová hala v Litovli vypadá a co v ní sportovci mají k dispozici?
1: Nová hala má kapacitu až pro 500 osob na jednou. Uvnitř je tribuna a především hřiště proházenou o rozměrech 40x20 metrů. Hrát se na něm ale dají i další sporty. Nová hala za rok lidem bez víkendů a prázdnin nabídne 2500 provozních hodin ke sportování. Jak mi řekl Keno Dimov, jednatel městské společnosti Aktivní Litovel, která má sportoviště na starosti.
3: Takže dopoledne to bude využití převážně školami, například místní škola Jungvanova a gymnázium Jana Opletala, a odpoledne tam máme už docela nabitý rozpis, kdy nám to obsadí sportovci jak z Tatranu, tak z mažoretek a tak dál. Jsou tam sporty jako tenis, házená, florbal, stolní tenis, malá kopaná, ta tam taky určitě najde nějaký prostor. A samozřejmě nesmíme zapomenout na veřejnost, a ta tam bude mít určitě nějaký prostor.
1: Ještě doplním, že novou halu doplnilo i parkoviště. Řidiči tu najdou zhruba 30 parkovacích míst. K hale je připojená i venkovní tribuna, ze které lze sledovat dění na venkovním hřišti. Mezi novou halou a budovou gymnázia je taky nové hřiště na petang a multifunkční hřiště pro volejbal a další sportovní aktivity. Zajímavostí je, že před zahájením stavby nové haly se musel upravit projekt i tuto lokalitu, stejně jako významnou část Litovle totiž v září 2024 zasáhla velká voda, říká vedoucí městského odboru školství, kultury a sportu Vlastimil Habermán.
2: Takže my jsme nakonec oproti projektu jsme zvedli hladinu nebo výšku podlahy v hale o 30 cm, aby jsme se dostali nad hladinu té povodně z roku 24. A současně s halou, a to už byla potom jako jiná akce, jsme rekonstruovali tady to oplocení a vstupní bránu, a součástí tady té akce, té vstupní brány, jsou i protipovodňové panely, takové ty, co jsme to viděli třeba na nábřeží v Praze u Vltavy.
1: Investice do sportovního areálu tak dohromady činí zhruba 109 milionů korun, přičemž 30 milionů město získalo z Národní sportovní agentury a 2 miliony a 700 tisíc korun od hejtmanství. Zbytek radnice zafinancuje z bankovního úvěru. Závěrem bych dodal, že novou halu si zájemci můžou detailně prohlédnout během dne otevřených dveří. Konat se bude zítra od 10 do 15 hodin.
0: Komentuje náš kolega Josef Čermák, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pokud byste to do Litovle na den otevřených dveří zítra nestihli, tak se určitě podívejte také na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz anebo na stránky i rozhlasu, kde všechny fotografie budou zveřejněny.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, Jiří Bareša, Petra Janů vám zpívali Jsme stálí. No my teď míříme s pozvánkami a tipy na Olomoucko, také tipy z Přerovska tady pro vás máme. Tak třeba co se týče Olomouce, dnes v Salcrově Redutě v Olomouci, to je hned vedle Šantovky, pevnůstka, tak tam můžete zajít na benefiční den mobilního hospice Nejste sami, který slaví 10. výročí svého založení. Tradiční hody v Dubu nad Moravou se konají ode dneška až do neděle, a to v blízkosti poutního kostela očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. A ve Velké Bystřici probíhá až do neděle 36. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok, tradičně Velká Bystřice na Olomoucku. Litovarské slavnosti v rámci Dnu evropského dědictví a oslavy 125 let místního gymnázia, tak ty se v sobotu budou konat v Litovli na náměstí. No a třeba Zoo Olomouc, tak ta vás zve zítra na Den pro zoologické zahrady. Věnovaný bude ochraně ohrožených živočichů, ohrožených druhů a jejich přirozeného prostředí. Máme pro vás také pozvánku do parku Řepák u Mlýnského potoka v Olomouci. Tam se v sobotu od 14 hodin bude konat tradiční akce Ahoj léto, ahoj prázdniny a vystoupí třeba s programem i žáci základní školy Svatoplukova v Olomouci. Pokud máte rádi vilu Primavesy, tak pozor, v sobotu se koná od 16 hodin tematická prohlídka vily Primavesy věnovaná vídeňské herečce českého původu Eugenii Primavesy. A v sobotu i v neděli na olomouckých Poděbradech se koná akce Ahoj prázdniny a Čus langoš, takové víkendové loučení s létem. No a ještě neděle, základní umělecká škola v Bohuňovicích a 16. hodina, koncert pro housle a klavír. Ivan Ženatý a klavírista Martin Kasík. Pohled na Přerovsko, dračky, dřevo, hoskice, sobota, rybářské závody a další rybářské závody vás v sobotu čekají na vodní nádrži Harta u Podštátu. Jsou to závody mládeže v lovu ryb udicí. Školní zahrada u bývalé mateřské školy Žeravice, což je místní část Přerova. Soutěž žeravský gulášek, je to sobota. No a v Loučce Sokolové budou slavit v sobotu 80 let od svého založení. Pokud bychom se podívali do sportovního areálu v Přerově Dluhovnicích, tak tam se bude konat Dluhonská zatáčka, memoriál Zdeňka Hanzlíka v požárním útoku. Tak to je opět sobota a další typ výletiště v Podhoří, to je místní část Lipníku nad Bečvou, Podhorský gulášfest, už čtvrtý ročník v sobotu od 9. hodiny. Pokud byste chtěli třeba na gulášfest do Popůvek, což je místní část Kojetína, tak opět vás čeká v sobotu. No a třeba v Hranicích se od 13. hodiny opět v sobotu v prostorách kasáren koná 19. ročník akce Odpoledne s večerníčkem. Ještě pozvánka třeba do Horních Moštěnic, tam v zámecké zahradě v sobotu od 16. hodiny můžete zažít 7. ročník Řecko českého večera. A kromě řeckého jídla vás samozřejmě čeká také výuka originálních řeckých tanců. Tak nezapomeňte, sobota v Horní Moštěnici.
1: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Co v učebnicích nebylový Martin Písařík, třeba i o tom, zdali velbloudi mají anebo nemají ve svých hřebech vodu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hřebech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc a před námi už jsou nové zprávy, pak už také humoriáda dnes s Václavem Konopem a nezapomeňte také na Den v kraji po 17. hodině. Budeme si připomínat i 80. Jindřicha Štrejta.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Park ve Staré Červené Vodě prošel obnovou. Policie zpřísnila kvalifikaci tragické nehody u Doubravníku. Fotbalisté Prostějova ve druhé lize přivítají Táborsko. Zítra čekáme zataženo a přeháňky, postupně slunečno a maximálně 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve Staré Červené Vodě na Jesenicku mají opravený park. Areál poničili předloňské povodně. Obnova parku stála přes 2 miliony korun. Obec na ní získala dotaci, říká nezávislý starosta Miroslav Frencle, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: Tady v našem parčíku jsme dělali kompletně chodníky a vlastně úpravu povrchu. Je tady vlastně vysazená nová tráva, jsou tady nové terénní úpravy. Co je tady samozřejmě nové, je tady ta socha, kterou nám daroval akademický sochař pan Václav Fidrich k 760. výročí. Ta investice je zhruba 2 miliony 300 tisíc korun a máme na to 90% dotaci ze živlu.
0: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Policie zpřísnila právní kvalifikaci tragické nehody u Doubravníku na Tišnovsku. Řidič, který minulý týden ve středu narazil autem se 6 lidmi do stromu, měl v krvi přes 3 promile alkoholu. Při nehodě zemřelo jedno dítě a dalších 5 lidí se zranilo, z toho 4 děti. Policisté teď nově prověřují případ z hlediska ohrožení pod vlivem návykové látky. Doplňuje mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
3: Další okolnosti a přesný průběh nehody jsou nadále předmětem prověřování. Policisté současně zadali vypracování znaleckého posudku ke zpětnému výpočtu hladiny alkoholu v době dopravní nehody.
0: V Česku po deštích začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti tati lidé sbírají hlavně šampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
4: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
0: Sport. Druhá fotbalová liga dnes odehraje 7. kolo. Prostějov přivítá 5. tým v tabulce Táborsko, které v baráži bojovalo o první ligu. Utkání začne v 18 hodin. Prostějovští jsou v tabulce na 13. místě. Na Táborsko ztrácejí 6 bodů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháňky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u obce Želeč směr Brno stojí porouchané auto. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
6: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte. Jajajaj.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikdy tak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďte. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar. Hnusný patvar. Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne, koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule.
2: Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak živého
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před Krychlemi Krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil Krychlým.
2: Ne, jo. Teď patří Krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří Krychlým, předtím patřil Koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří Krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to Koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je. Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste Krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: Krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem Krychle.
3: Tohle je blbost, víte.
2: Co je blbost, Krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem Krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou Krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně Krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá Krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci.
2: Tak, potom, tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle, teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No, ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, tak, vlastně, taký malý Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu,
0: ano,
1: ve Smečkách. A je Erpik, a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i že jsme nějaké představení tam odehráli, takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

Sníčkův.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat, přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
2: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
3: Ale sice už to je asi 50 let.
2: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
3: Ano.
2: Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepujeme na telefonu 731 800 900?
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
2: I vám, ať se vydaří. Děkujeme. Dobrý den zároveň.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
6: Dobrý den.
5: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
2: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. Ta frekvence mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za nás si v kožiny jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s seferonkama.
0: S seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
7: To je, si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to zvládne.
8: Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo. A když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Není to. Nebo to je, není to uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, ne, zatím ne, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které ano. Vytahuje a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas.
8: Mě je kolik je, že jo? A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, anebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdíla jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa se ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listině nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, no, aby no. spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo. Ale to vlastně oba znáte, že?
3: Ano.
2: To je taková produkční věc. Takže, pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuju.
1: My děkujeme za zavolání. Ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko. Mám to mobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty. A chtěl bych si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnou docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu

0: tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru. Ano. A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
3: Ano.
2: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti. Hrála
3: v divadlech. Do konce života.
2: Prostě do konce života.
3: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honzo Zvrkavým, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roma Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hore. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, to jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam. protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Důchody příští rok vláda navýší nejspíš jen o zákonnou valorizaci. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Rýmařov začal se stavbou parkoviště u tamní polikliniky. Zítra čekáme zataženo a přeháníky, později slunečno, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
3: Ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300-350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Jako příklad uvedl Německo, které zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Ministr Metnar neuvedl, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. U Rýmařovského domu zdraví roste nové parkoviště. Plocha bude na ulici Pivovarská. Součástí stavby je 21 nových parkovacích míst, nová příjezdová cesta, chodník i veřejné osvětlení. Práce potrvají nejspíše do přelomu listopadu a prosince letošního roku, říká Miroslav Zikmund z Rýmařovské radnice.
4: Tam je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Jako nějaké odstavné plochy jsou, ale vyloženě parkoviště, kde by bylo i místo pro i mobilní občany, tak to tam nemáme. Takže město dlouhodobě hledalo prostory, kde zřídí to nové parkoviště. Nakonec se vypracovala dokumentace právě za tím domem zdraví a bude tam teďka zřízeno nové.
2: Premiérou opery Čert a Káča dnes zahájí umělci Olomouckého moravského divadla novou sezónu. Její díla Antonína Dvořáka na motivy pohádky Boženy Němcové pracuje s tradičními pohádkovými motivy dobra a zla. Tvůrci inscenace připravili pro diváky dvě verze, celovečerní pro dospělé a kratší pro děti.
5: Inscenace se doslova točí kolem Káči, doplňuje dramaturg Miroslav Král.
6: Většinou se Káča dělá jako stará, ošklivá, nepříjemná a hloupá, taková vesnická pipina by se dalo říct, ale my jsme chtěli Káču, která je krásná, inteligentní, divoká. Trošku jsme se inspirovali, nebo kdybychom to měli přiblížit divou Bárou a Kačenou ze Zkrocení zlé ženy.
5: Dnešní premiéra Dvořákovy opery Čert a Káča začíná v Moravském divadle v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve Francii a zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla kvalifikaci, stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl. Počasí. Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháníky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku u bílé lhoty havarovala 3 osobní auta. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Hezké horké páteční odpoledne přeje Tomáš Kedzior. Koupat by se dnes určitě dalo, ale přesto se v našem pořadu ohlédneme za končící koupací sezónu. Provozovatele letních koupališť v Olomouckém kraji si letošní prázdniny většinou pochvalují. Litovel má novou sportovní halu, řekneme vám, kdo ji bude využívat. Fotograf Jindřich Štrajt zítra oslaví 80. narozeniny. Pozveme vás na jeho aktuální výstavu v Olomouckém muzeu umění a bude také předpověď počasí s meteorologem na celý víkend. Tak to je naše nabídka, přeji dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Staré Červené Vodě na Jesenicku se podařilo obnovit další lokalitu poničenou předloňskými povodněmi. Obyvatelé se dočkali opraveného parku. Dělníci to vysadili novou zeleně, opravili chodníky a přibyla i nová socha. Práce si vyžádali více než 2 miliony korun. Hasiči v Olomouckém kraji zkontrolovali téměř 60 nočních podniků. Odhalili v nich zhruba 260 nedostatků. Za vážné pochybení provozovatelům uložili 17 sankcí. Co patřilo mezi nejčastější problémy, upřesníme ve zprávách 18. V centru Olomouce se letos odborníci odstranili 23 nutrií, které patří mezi invazivní druhy, řekl to vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Lojka. Nutrie ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. K jejich šíření přispívá i to, že lidé často přikrmují. V Uničově zhruba za hodinu začnou tradiční městské slavnosti. Zahájí je hudební vystoupení v koncertní síni. Sobotu a neděli se program přemístí na náměstí. Nabídne farmářské trhy, koncerty i soutěž, říká starosta Uničova Radek Vincour z ODS, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
3: Sobotu potom vypukne gulášfest, dětská bitva ve vaření tvarhových knedlíků a samozřejmě doprovodný program, jako je rodinná stezka a další aktivity, řezbářská show.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Počasí.
1: Budeme si o něm povídat s meteoroložkou Evou Richtarikovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaký byl pátek v Olomouckém kraji? Řekl bych, že prakticky letní.
2: Je to tak, to ráno sice nebylo úplně letní, minimálně co se týkalo méně sluníčka, bylo více oblačnosti a ojediněle se vyskytl i slabý déšť, i když to ráno bylo poměrně teplé, ale během dne přece jenom se oblačnost protrhala a zejména v jižní polovině regionu dosahovaly teploty až ke 30 stupňům Celsia, například v Přerově. Naopak na severní části tam se teploty pohybovaly kolem 26 stupňů Celsia. Také to byly příjemné letní teploty, ale nebylo tam až tak horko. Trochu tu pocitovou teplotu snižoval vítr, ten vanul mírný, jeho západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: I teď je ale poměrně hezky, takže jaká bude noc a potom sobota?
2: V noci tam už se to změní, zpočátku ještě bude málo oblačnosti, ale během té noci nás začne přecházet studená fronta, takže od severozápadu očekáváme přibývání oblačnosti a v druhé polovině noci se přidá také déšť. Výjimečně se můžou objevit v těch deštích nebo přehánkách i bouřky. Teploty během noci budou mezi 17 až 14 stupni Celsia, v údolích při slabším větru klesnou až k 11 stupňům a vítr i během noci mírný jihozápadní, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a kránu se bude měnit na severozápadní nebo severní a přechodně právě na té frontě může zesílit i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a ještě to zítřejší dopoledne bude zatažené s doznívajícím deštěm nebo přehánkami, ale odpoledne už by mělo být opět pěkně, velmi rychle by ty srážky už během dopoledních hodin měly ustávat a odpoledne očekáváme převážně polojasno. Teploty už budou ale o něco nižší, mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr stále povane mírný, severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a až k večeru bude slábnout.
1: A zkusme ještě naťuknout neděli, ať naši posluchači vědí, jaká bude.
2: Neděle bude ještě o něco chladnější než sobota, maxima mezi 18 až 22 stupni Celsia, ale už bude bez srážek a většinou slunečná.
1: Počasí a meteoroložka Eva Richtariková, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a za chvilku se ohledneme za letošní koupací sezónou v Olomouckém kraji.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc zhodnotí letošní k sezónu koupališť. Tak provozovatele ji hodnotí lépe než tu loňskou. Vysoké teploty přilákaly více návštěvníků, hlavně v červnu, kdy některé areály zaznamenaly rekordní návštěvnost. Například olomoucký akvapark hlásí za červen až srpen meziroční nárůst návštěvnosti o 21%, plavecký stadion o 16%. Vedra ale zároveň zvyšovala nároky na údržbu vody a spotřebu bazénové chemie.
1: Horko podle mě bylo hlavně ze začátku a potom už to jako celkem šlo.
2: Radim Švec letos strávil s rodinou horké dny hlavně u vody. Potkáváme se v areálu olomouckého akvaparku. Návštěvou koupališť se z vedry vyrovnávala i rodina Hany Rozmahelové.
3: Myslím, že jsme byli tak třikrát v akvaparku tady v Olomouci a asi třikrát v Laškově. A pak jsme teda jeli na dovolenou k moři, kde to bylo úplně asi nejlepší.
2: Eva Voltnerová sem chodí pravidelně jednou týdně na lekci pro seniory. Vysoké teploty ale v létě donutily navštívit koupaliště i několikrát za týden.
4: Jezdím sem do akvaparku, jak to jde. Třikrát, někdy čtyřikrát za týden.
2: Ředitel akvaparku Olomouc Dalibor Přikryl hodnotí letošní sezonu jako mimořádně dobrou díky vysokému počtu návštěvníků.
5: Celkově za ty letní měsíce červen, červenec, srpen máme meziroční nárůst na akvaparku 21%, na plaveckém stadionu 16%.
2: Úspěšné sezóně podle Přikryla pomohly právě horké dny.
5: Rekordní byla v měsíci červnu, to mohu potvrdit, už jenom ten meziroční nárůst je významný a historicky se to zařadilo mezi možná i nejlepší měsíce.
2: Vysoké teploty podle Přikryla posunuly i vnímání návštěvníků, kdy se rozhodnou k vodě vyrazit.
5: To rozhodování návštěvníků se posunulo. To, co dříve bylo v 27 stupních, třeba jako absolutně letní počasí a návštěvnost byla jistá, tak dneska je to tak, že návštěvníci v tu dobu 27-30 stupňů asi rozhodují nad tím, jestli nepojedou i někam jinam, třeba hrady, zámky, prostě zoologická a podobně, protože v rámci toho leta chtějí navštívit více cílů.
2: Velmi teplé počasí se ale na některých koupalištích projevilo i negativně. Například v Penčicích na Přerovsku kvůli zakalené vodě museli na 3 dny zavřít. Pokračuje provozovatel Petr Kouba.
6: To teplé počasí nám způsobilo zakalení vody, kde jsme se potýkali s kalem, který byl způsoben několika faktory. Jedním z nich byl pokles vody ve studních, které jsme měli, a samozřejmě vysoká teplota působila nárůstu řas.
2: Venkovní areály koupališť plánují provozovatelé uzavřít během září. Z Olomouce Kristýna Novotná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Litovel má novou sportovní halu, sloužit bude sportovním oddílům, žákům základních škol i studentům tamního gymnázia. Podrobnosti za chvíli ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc.

0: V Litovli otevřeli novou sportovní halu, která navazuje na historickou budovu Sokolovny z 30. let minulého století. Součástí moderního sportovního areálu je také parkoviště, venkovní tribuna a hřiště. U dnešního slavnostního otevření byl náš reportér Josef Čermák.
1: Stavba nové haly u litovelské Sokolovny začala loni v dubnu. První úvahy o tomto projektu se datují zhruba 10 let zpátky. Sportovci v Litovli totiž chtěli mít více zázemí pro tréninky. Další hala v ulici Vítězná totiž už kapacitně nedostačovala, říká Vlastimil Habermán, vedoucí odboru školství, kultury a sportu litovelské radnice.
2: Máme tady aktivní skupinu majoretek, ty zatím cvičili na Sokolovně, taky chtěli více tréninkových jednotek, taky nemohli. Byl tady oddíl dívčí házené tehdy, který taky chtěl více tréninkových jednotek. Hrávali, já jsem třeba v té době hrával badminton, my jsme museli hrávat, bylo tady jedno malé hřiště tady v budově staré Sokolovny, nebo jsme museli jezdit na Červenku nebo do Olomouce a těch hráčů badmintonu tady bylo víc a veřejnost, že by si šla zasportovat do haly, to prostě nebylo vůbec možné, takže ta myšlenka nových prostor pro sportovní vyžití vznikla tehdy, no a po 10 letech se to podařilo.
3: Jak ta nová hala v Litovli vypadá a co v ní sportovci mají k dispozici?
1: Nová hala má kapacitu až pro 500 osob na jednou. Uvnitř je tribuna a především hřiště proházenou o rozměrech 40x20 metrů. Hrát se na něm ale dají i další sporty. Nová hala za rok lidem bez víkendů a prázdnin nabídne 2,5 tisíce provozních hodin ke sportování. Jak mi řekl Keno Dimov, jednatel městské společnosti Aktivní Litovel, která má sportoviště na starosti.
4: Takže dopoledne to bude využití převážně školami, například místní škola Jungvanova a gymnázium Jana Opletala, a odpoledne tam máme už docela nabitý rozpis, kdy nám to obsadí sportovci jak z Tatranu, tak z majoretek a tak dál. Jsou tam sporty jako tenis, házená, florbal, stolní tenis, malá kopaná, ta tam taky určitě najde nějaký prostor. A samozřejmě nesmíme zapomenout na veřejnost a ta tam bude mít určitě nějaký prostor.
1: Ještě doplním, že novou halu doplnilo i parkoviště. Řidiči tu najdou zhruba 30 parkovacích míst. K hale je připojená i venkovní tribuna, ze které lze sledovat dění na venkovním hřišti. Mezi novou halou a budovou gymnázia je taky nové hřiště na petang a multifunkční hřiště pro volejbal a další sportovní aktivity. Zajímavostí je, že před zahájením stavby nové haly se musel upravit projekt i tuto lokalitu, stejně jako významnou část Litovle, totiž v září 2024 zasáhla velká voda, říká vedoucí městského odboru školství, kultury a sportu Vlastimil Habermana.
2: Takže my jsme nakonec oproti projektu jsme zvedli hladinu nebo výšku podlahy v hale o 30 cm, aby jsme se dostali nad hladinu té povodně z roku 24 a současně s halou, a to už byla potom jako jiná akce, jsme rekonstruovali tady to oplocení a vstupní bránu a součástí tady té akce, té vstupní brány, jsou i protipovodňové panely, takové ty, co jsme to viděli třeba na nábřeží v Praze u Vltavy.
1: Investice do sportovního areálu tak dohromady činí zhruba 109 milionů korun, přičemž 30 milionů město získalo z Národní sportovní agentury a 2 miliony a 700 tisíc korun od hejtmanství. Zbytek radnice zafinancuje z bankovního úvěru. Závěrem bych dodal, že novou halu si zájemci můžou detailně prohlédnout během dne otevřených dveří. Konat se bude zítra od 10 do 15 hodin.
0: Spolu s reportérem Josefem Červákem tedy zveme na zítřejší den otevřených dveří a zdravíme do Litovle.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Velká kraš si zítra připomene 770 let od první písemné zmínky. Oslavy začnou v 15 hodin v kulturním domě, kde bude připravený tradiční kulturní program. Součástí akce bude také vojenská ukázka. S pozvánkou je tu Petr Polášek, předseda klubu historie tanku T-34.
1: Samozřejmě my to děláme součástí té akce 770 let Velké kraše. Začínáme trošku dřív, než jsou ty oslavy obce od 15 hodin. Začínáme od 11 hodin s názvem Divoké období ve Velké kraši roku 1945. Letos jsme tu akci, posluchači ví, děláme ty akce už pravidelně, trošku jsme mysleli na ty občany tady v tomhle kraji. Připomínáme právě to období, kdy ty sudetští Němci odcházeli před tou blížící se frontou, jak my říkáme, z československého pohledu těmi osvoboditeli, takže Rudou armádou a československými vojsky. Chceme tentokrát poukázat převážně na ty civilisty, takže budeme mít méně techniky, bude to hodně tom komparzu, jak já říkám, o těch civilních obyvatelstvech, který ať chtěli nebo nechtěli tou propagandou, která byla, báli se osvoboditelů, museli odejít zpět do té říše. Celé to bude o tom, jak ty lidi utíkají, nechtějí ze svých domovů, nechtějí od svých rodin, některý chtěli, některý nechtěli. Letos to bude trošku bohatší na pyrotechnické efekty, máme méně techniky, nebudeme mít 3 tanky nebo 5 tanků, ale jenom jeden. Bude to hodně o té německé technice, samozřejmě budeme mít ty letadla sovětského Jakovleva a německého Messerschmitta, jsou to samozřejmě repliky. Ukázka bude zhruba na 30 až 45 minut podle toho, jak se bojujícím bude dařit vlastně osvobozovat a těm, kteří budou utíkat, jak budou utíkat.
2: Říká předseda klubu Petr Poláček. Ještě se zeptám, kde se celá ta ukázka ve Velké kraši uskuteční?
1: Ve Velké kraši je to kousek od toho kulturního domu, kde bude obec pořádat tu svoji velkolepou akci 770 let. Abych to blíže jakoby specifikoval, je to naproti školce za tratí vlastně Českých drah, je tam pole a tam my budeme vlastně provádět tu celou, jak jsem řekl, 30 až 45 minutovou ukázku.
2: Z Velké kraše Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi. Říkala...

0: z místa.
1: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Fotograf Jindřich Štrajt zítra oslaví 80. narozeniny. Muzeum umění Olomouc mu k jubileu připravilo výstavu s názvem Změsta ven, která ukazuje dvě podoby jeho práce. Dosud nevystavené snímky z 80. let a jeho dlouholetou kurátorskou činnost spojenou se Sovincem. Výstava je v Muzeu moderního umění v Olomouci k vidění až do 18. října. Více už její kurátorka Štěpánka Bělešová.
1: Výstava má dvě části a představuje osobnost Jindřicha Štrajta jako fotografa, což patrně diváci a posluchači znají tuto jeho roli nejvíce, ale pak i představujeme druhou stránku, a to je role Jindřicha Štrajta jako kurátora, osvětového pracovníka, kulturního hybatele, zkrátka člověka, který před zhruba 50 lety na Sovinci vytvořil takové malé nezávislé kulturní centrum, které navzdory tehdejší normalizační šedi velice dobře fungovalo na přátelských vztazích a vazbách, a Jindřich zde umožnil řadě výtvarníků, kteří byli nežádoucí pro tehdejší režim, aby vystavovali a vystupovali.
2: Tak já bych zůstala tady v té první části, která nám představuje Jindřicha Štrajta jako fotografa, který si všímá periferii, všímá si života obyčejných lidí, ale zároveň tady vidíme snímky, které ještě takto nikdy vystaveny nebyly.
1: To je trošku relativní. Ano, ty snímky jsou udělány z negativů, které Jindřich nikdy nenazvětšoval z nejrůznějších důvodů, ale vlastně my po chvilce zjistíme, že ty fotografie jsou důvěrně známé, a to díky tomu, že známe to prostředí ze starších fotografií, známe i ty aktéry a známe i ty situace z Jindřichových fotografií, a najednou se ocitáme ve velice známém světě, který není cizí, který prostě mluví k té naší takové společné minulosti a i k těm společným zážitkům, a právě v tom možná tkví i síla těch fotografií, že Jindřich nám přibližuje ten intimní obyčejný život, to, jak on vlastně přistupuje velice těsně a blízko k těm lidem, které má rád, které obdivuje, které sleduje a dokumentuje.
2: Říká kurátorka výstavy Změsta ven Štěpánka Bělešová. V jedné z částí výstavy, kde můžeme vidět nazvětšované fotografie Jindřicha Štrajta, sedíme s jejich autorem. Nám tady zní úryvky z filmu, který se tady promítá v zadní části té výstavy, ale když se rozhlédnete kolem a díváte se na ty svoje fotky z 80. let, co ve vás vyvolávají?
3: Především vzpomínky. A ty jsou, myslím, že docela příjemné. Ono je to tak jako se vzpomínkama, že čím je ten odstup větší, tím se nám zdá, že ten život v té době byl ideální, bezproblémový. Samozřejmě nebylo to tak, ale tak člověk na to vzpomíná.
2: Před pár lety jste nám říkal, že na bilancování nemáte čas, tak se na to ptám, jestli třeba právě při procházení tady toho archivu a výběru fotek vás to k tomu bilancování ponoukalo.
3: Během toho života opravdu člověk nemá příliš mnoho času na to, aby bilancoval. Ani se mu moc nechce, protože si říká, ty ten život je dál pořád. Narozeniny, které teď oslavují, tak už je to věk, kdy můžeme opravdu začít bilancovat.
2: Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čas letí jak šíp a den v kraji Českého rozhlasu Olomouc je pro tento týden u konce. Těšíme se u stejného pořadu naslyšenou opět v pondělí po 17. hodině.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Naše vysílání v pátek odpoledne, tak to je samozřejmě po 18. hodině plná 60-minutovka písniček dechových a lidových, které si budete hrát především pro radost a můžete je také komukoli věnovat. Už teď nám pište SMSky na linku 723 70 33 51 a v 19 hodin nabídneme bluesový podvečer.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Hygienici ukončili opatření v Jesenických lázních po střední chřipce. Za nehorou způsobenou v opilosti by mohly hrozit přísnější tresty. Hasiči odhalili při kontrolách v nočních podnicích přes 2000 pochybení. Zítra má být zataženo s přeháňkami postupně slunečno. Naměříme až 24 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajští hygienici ukončili tento týden protiepidemická opatření v Preznicových lázních v Jeseníku. Zavedli je tam minulý měsíc kvůli zvýšenému počtu lidí se zažívacími potížemi. Poslední případ hygienici zaznamenali minulé pondělí. Dohromady jich bylo 144. Situace v lázních je podle mluvčí krajské hygienické stanice Markéty Koutné stabilizovaná.
4: V rámci epidemiologického šetření bylo bakteriologicky a virologicky vyšetřeno celkem 56 osob. Norovirus byl laboratorně potvrzen u dvou osob. I nadále je doporučeno důsledně dodržovat nastavené hygienické a sanitární postupy, zejména ve stravovacím provozu, s cílem předcházet opakování obdobné situace.
3: Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Tady za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se týkaly například i ujíždění před policií. Pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
5: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
3: Rada nočních klubů v Česku nemá dostatečné protipožární opatření, ukázaly to kontroly hasičů. Prověřili více než 720 podniků, odhalili přes 2000 nedostatků a na pokutách vybrali zhruba 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasící přístroje nebo zablokované únikové cesty. V Olomouckém kraji hasiči zkontrolovali téměř 60 nočních klubů, odhalili v nich zhruba 260 nedostatků. Kontroly hasiči zahájili po novoroční tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%.
2: Sport.
3: Tři čeští tenisté Karolina Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka dnes zabojují na US Open o postup do osmifinále. Jiřího Lehečko čeká Řek Stefanos Tsitsipas. S bývalou světovou trojkou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2. Rád by mu ale oplatil porážku ze čtvrtfinále Australian Open před 3 lety.
6: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrálním dvorci. Stefanos byl v té době podle mě 3. nebo 4. na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět, ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo, a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zaslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u obce Jezernice směr Ostrava pracují silničáři, projíždějte opatrně.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Slovensku Henrieta, ale jinak u nás hlavně Jindra, Jindřiška, případně taky Rosálie, anebo Armida Muriel. Jindrám, Jindřiška můžeme dneska zahrát, je 4. září, 5 minut po 18. Tady je Český rozhlas Olomouc, no a silné ročníky 1946, 7, 8 v Olomouckém kraji, přes 1000 nositelek jména Jindřiška, tak pěkně hrajeme. A vy také můžete na lince 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A možnost zahrát, popřát na lince 221 555 444 po telefonu, také dopřát někomu písničku. Pozdravení SMS-kové přijímáme na čísle 723 70 33 51. Je 4. Jindřiška, Rozálie jsou v kalendáři a pak ještě do konce týdne Boris Boleslav a začátek příštího Reginka Mariánka. A písnička teď míří už také pro první porci gratulantů a ti nechávají adresovat svá přání jednak Jendovi do práce anebo na cestu, zdraví ho Verča a maminka. Moc hezké odpoledne všem, kdo poslouchají, a zahrajte jim pro radost krásně a především pro naše miláčky Káju a Libušku z Jevička. Miláčci, brzy se uvidíme, přejeme veselou náladu. Pozdrav letí z jihu Moravy, pěkně zdraví prý vinaři, a to do Jevíčka. Tak to pěkně propojíme přes Český rozhlas Olomouc, kde si v centru, ve středu, ovšem dneska v pátek 4.9. a rádi zahrajeme také podle vás. A teď zase třeba k cymbálu krásně a táhle s cymbálkou Jošky Válka.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

cymbálová, no a teď zase veselá, rychlejší, s trumpetami a vacenovňáky, jak pak dlouho jste neslyšeli. No tak si dáme a můžete se i přidat, zaspívat a přidat se můžete samozřejmě, ale neváhejte, určitě také bezmála do 19. hodiny, ale možnost tady je třeba hned teď na lince 221 555 444 a 723 70 33 51 a hlásíte, že máme dneska hrát pěkně, jak to umíme, ale my zahrajeme klidně i podle vašeho gusta, přímo podle výběru písničky po telefonních linkách. No a zahrát z vesela pro radost máme babičce Jarušce k nadcházejícím narozeninkám, protože jsme jí přáli, neslyšela to, tak ať si krásně užije a třeba i zaspívá a hlavně těš se, babi, my se taky moc těšíme na sobotu, na neděli s rodinným srazem. Další přáníčko míří k Jardovi, Danielence, Vlastíkovi a taky pro Děkuji z Otrokovic. Mili, zřejmě Mili, děkuji z Otrokovic. Tak tedy hrajeme vám všem pěkně. A písnička míří také k svátku mamince Jindřišce z České Vsi, která má ten sváteček. Děkujeme jí za to, jak je úžasná, jak nám pomáhá, jaká je nejlepší maminka, babička na světě. Paní Jindřišce do České Vsi, i vám velká pozdravení, pěkná písnička.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A možnost popřát pozdravit také v 18.20 4. zářijového podvečera. A od koho, pro koho, kam pak a vlastně odkud taky možná z cest někde z terénu budeme rád. Od paní Marty, dobrý podvečer.
4: Krásný podvečer, páteční, všetky vás zdravím, Božku taky, všechny moderátory, celý svět, celou republiku, okolí Olomouce, všechny svoje rodné město do krva zdravím taky všechny. No a všechny oslavence a všem vám přeji prostě krásný víkend, ať si užijete volna, na zahradě, na chalupě, prostě kdekoliv, kde jste. Hlavně, ať si rozumíte s rodinou, s dětma, s vnukama. No a abyste si prostě vážili každého probuzeného dne, protože život strašně rychle utíká. Už tady máme září, už se nám blíží pomalu podzim. Takže nevím, jakou písničku vyberete, Božečku?
3: Pěkně veselou smysku bychom nějakou? Tady měli. No, pěknou, krásnou, ráznou.
4: To bude za písnička, Božku?
3: Bude to směska rázná, veselá, jak říkám.
4: Dobré, moc děkuju a ahoj.
3: Mějte se pěkně. Švagrová nechává popřát pěkné a příjemné odpoledne, tak rodinné vztahy fungují krásně, jak jsme slyšeli. Ale o Švagrové už hrajeme do babic Kopickovým a moc hezké odpoledne i celý víkend. A písnička k tomu z další SMS zprávy. Taky zamíříme v tom dalším přání a poslání drahé mamince Božence Horníčkové i Zdaníčce Šínové do Hrochova s písničkou, taky kamarádce Jarmilce, Věrušce Halouskové i s Adámkem a vlastičce Skutálkové. Písnička pro radost, pro potěšení a přání krásných slunečních dnů od Broni. Pěkně zdravíme Boženku, Broničku a ostatní adresáty dalšího přání. No a ještě ta další, ta můžou být zase od vás, buď to s písničkou telefonicky, a nebo přes SMS dotaz, ne, ale spíš text, který přidáme k té písničce, a ten se posílá na 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Ještě máme samozřejmě k vyřízení další přáníčka SMS-ková, ale kdybyste chtěli i výběr písničky, rádi vás přivítáme u nás po telefonních linkách. Tak a SMS-ková přáníčka míří samozřejmě hodně dneska k Jindřiškám, takže třem Jindrám máme zahrát, jednak babičce Jindřišce, taky naší tetě, pozdravy od její sestry, maminky a pak ještě naší sousedce paní Jindřišce. Pozdravy míří od Vlastíka, Marušky a oni už budou vědět hlavně naše Jindřišky. No a písnička zamíří teď taky pro Pavlíka, který bude slavit krásné narozeninky, moc ho zdraví babička a děda, vzpomínají na krásné prázdniny a doufají, že se brzy zase uvidí a že ve škole je to skvělé, fajn, nebo aspoň jakž takž. Písničkou ještě prosím potěšte taky všechny, kdo si potřebují spravit náladičku, jak to umíte, krásnými melodiemi v Českém rozhlase Olomouc. A pozdravení speciální v této zprávě ještě míří taky k nadcházejícím narozeninám, nedělnímu oslavenci, k narozeninám skvělému Ladíkovi, nejlepšímu kamarádovi v sousedství. Pozdravy vyřiďte prosím hodným posluchačům a posluchačkám, taky všem Jindřiškám, které jsou na příjmu, a tyto krásné zprávy míří tentokrát z Prostějova od posluchače

0: veselá vesnice, tentokrát s Moravěnkou, tak bychom si mohli dát ještě jednu orchestrální tygří Moravanku, a to pro paní Lidušku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já se vám pletu do tady těch krásných písniček, ale jako zítra má můj pravnuk 10 roků a učí se teda hrát taky na trubku, a takže bych mu chtěla popřát jako hlavně zdravíčko samozřejmě, ať mu to jde dobře ve škole a ať to hraní na tu trubku, ať se mu pěkně daří všecko, ať se má dobře. Moc vám děkuju.
0: Taky přejeme. A tygří řev tygra, Tiger Rag, si může klidně najít ještě pak na internetu v skvělých podáních. Jedno lepší než druhé, u nás Hipšův orchestr, pan Jelínek, co zpívá taky kdysi ty semaforské melodie, tak to má i ve zpívací verzi, a další interpreti, tak Moravanka, Tiger Rag, její verze a písnička, tedy zaměří i a především pro trumpetisty. Zahrajeme rádi taky ovšem Lidušce do Olomouce, Lidušce Loňčkové, pro dobrou náladu, hodně zdraví od Aničky a Martičky. Zahrajeme rádi i naší Jindřišce Badyové od všech ze zahrady v České Vsi. Píseň míří teď z čerstvých SMS zpráv a pozdravů Marušce Patákové z Náměšti biskupství. Přejeme hodně zdraví, dobrou náladu, kamarádky Helenka, Martička, Anička ještě tedy zdraví taky do Náměště. No a pak míříme ještě s písničkou pro oslavence Jardu, také on bude mít v neděli krásné narozeninky a budou to významné, tak hodně moc přejeme všechno nej. Celá jeho parta kamarádů, velká parta. A především manželka Tánička.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní, prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. K poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Krásné, dojemné, umíme a rádi zahrajeme. A kdo si zavolá, tomu samozřejmě i písničku věnujeme a vybereme, jak to umíme písničkou, ale rádi potěšíme také podle písemných vzkazů. A to skvělého Mirka, nejlepšího kamaráda. Ať si užije dnešní den, zítřejší krásný výlet s rodinkou, no a pak ještě hned navazující krásný týden dovolené. Zdraví ho kolegové, kámoši, zahrajeme rádi všem posluchačům pro radost v pořadu, hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc, taky pro potěšení, hlavně pro paní Janu a od paní Jany z další zprávy. No a ještě další míří zase od Broni, tentokrát ovšem do Chválkovic, do domova Pohoda na oddělení C1 drahé paní Evičce Pajerové. Jste zlatíčko, paní Evičko, přeju krásný víkend. Pozdravujte i pana Pouče, Broně zdraví do Chválkovic. Pozdravení. Ještě posíláme dalším Jindřiškám. Já znám dvě, z toho jedna je ta nejhodnější babička na světě. Takže Jindřiškám od Miloše máme poslat krásná pozdravení a co nejkrásnější písničku.

Slunečko vyjde, ale teď ještě to, jak se nad Alpinami, a nejenom tam, sklání v 18.52. A jak dlouho už jsme si Alpiny nedali? No. Jednu dobu jsme je tady měli na denním pořádku téměř. Tak si je připomenem, zopáknem a sluníčko zase zapadne nad Alpinami a pěkně poprosíme zahrát písničku a potěšit babičku Jarunku. Potřebuje potěšit a hlavně, aby jí zdravičko konečně sloužilo. Přeji její rodinka, podepsán Marian. Písničku ještě máme moc pozdravovat taky všechny hodné posluchače, také všechny Jindřišky, které jsou naladěny napřímu, a především, ať nám to zítra dobře dopadne, taky s počasím a s celou oslavou budeme mít několikery narozeniny a dlouho odkládané oslavy, tak se konečně dočkáme a potkáme se, zdravíme Věrku, Toníka a všechny ostatní z naší rodinky a těšíme se na zítřejší setkání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Litoval má novou sportovní halu za více než 90 milionů korun. Demolice požárem zničené budovy ve Zlíně bude pokračovat. České basketbalistky vstoupí do mistrovství světa zápasem s Italkami. Zítřejší počasí má být zatažené s přeháňkami, postupně slunečné, teploty do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Letovli dnes otevřeli novou sportovní halu. Její stavba u zdejší Sokolovny začala loni v dubnu a přišla na 91 milionů korun. Město ji financovalo pomocí úvěru a zhruba 30 milionů korun dostalo od Národní sportovní agentury. Projekt litovlské haly se musela po předloňských povodních upravit. V jejím okolí vznikly i tzv. Protipovodňové ploty, říká vedoucí městského odboru školství, kultury a sportu Vlastimil Habrman.
2: My jsme nakonec oproti projektu jsme zvedli výšku podlahy v hale o 30 cm, aby jsme se dostali nad hladinu té povodně z roku 24 a současně s halou, a to už byla potom jako jiná akce, jsme rekonstruovali tady to oplocení.
0: Olomouc bude pokračovat odchytu nutrií. V centru města letos odborníci odstranili 23 těchto invazivních bíložravců. Řekl to vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Lojka. Nutrie ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Jejich šíření podle Lojky přispívá i to, že lidé často přikrmují. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního Aral ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiku musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník pro objektu společnost Krým bude v demolici pokračovat v pondělí. Velká Bystřice na Olomoucku hostí tradiční festival Lidový rok. Amfiteátru až do neděle vystoupí folklorní soubory z celého Česka a také z Mexika, Portugalska nebo Ukrajiny. Součástí budou i řemeslné dílny pro děti a pouťová atrakce. Lidový rok zahájí už dnes od 20 hodin koncert Michala Horáka. Zítřejší program pak začne v centru Velké Bystřice v dopoledních hodinách. Upřesně ředitel festivalu Petr Nakládal.
3: V sobotu jsou na programu vystoupení dospělých folklorních souborů, a to už od 11 hodin a potom odpoledne v amfiteátru. Vyvrcholí vše vystoupením zahraničních souborů ve 21 hodin a v neděli doplní dětské soubory.
0: Sport. Prvními soupeřkami českých basketbalistek na světovém šampionátu v Berlíně budou Italky. Zápas začne ve 20:15. Ze čtyřčlenné skupiny postupují tři nejlepší celky. O přednostech favorizované Itálie mluví reprezentantka Veronika Voráčková.
4: Pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky, takže si myslím, že tam to nebude úplně tak jako ty poslední čtyři zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat. Myslím si, že ty první zápasy jsou takový nepředvídatelný.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháňky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská. Kvůli stavbě cyklostezky omezení potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Dobrý večer z Olomouce. Jsem rád, že jste si naladili na vlnách Českého rozhlasu Olomouc další vydání bluesového podvečeru, u jehož poslechu vás vítá Antonín Schindler. Šumperský festival Blues Alive letos slaví 30 let a proto se v našem pořadu vracíme k vystoupením, která zásadně ovlivnila jeho tvář i pověst. Jedním z nich byl také koncert americké zpěvačky Shemekie Copeland, která v roce 2012 patřila k hlavním osobnostem celého ročníku.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Shemekie Copeland z festivalu Blues Alive 2012 v Šumperku. Shemekie Copeland se narodila v Harlemu v roce 1979, je dcerou bluesového kytaristy Johnnyho Copelanda, který ji k hudbě přivedl už v dětství. Na profesionální scéně se objevila velmi brzy. První album Turn a Heat Up vydala v pouhých 19 letech a okamžitě si získala pozornost americké bluesové komunity. V době vystoupení na Blues Alive 2012 měla za sebou několik oceňovaných alb, mimo jiné Wicked a The Soul Truth. Její koncert v Šumperku byl postavený na energickém projevu, silném hlasu a profesionální kapele, která dokázala podpořit její moderní pojetí blues. A pro festival šlo o jedno z nejvýraznějších vokálních vystoupení daného ročníku.

0: Thank you so much. Thank you.
1: V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Shemekie Copeland, zpěvačky, která se díky svému osobitému projevu a výraznému hlasu zařadila mezi nejdůležitější jména 30leté historie Šumperského festivalu Blues Alive. Přeji vám příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu a od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Šindler.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Veselé a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Veselé a zdravě.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvěje lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Veselé a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdanová v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních
0: věděli.
2: Příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky.
2: By někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když
2: ale...
0: vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické různé, co?
2: Různé tekutiny, aha, a tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdhamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Učí prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo tak. Děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím,
0: jsem dobře rozuměl.
2: To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou. Pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset a nic mě takového nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnozám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že ano, je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavy a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, já tomu ale je rozumím. Třeba si přečíst, co v tom je,
1: protože
0: spreje,
1: ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: A to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než by léčili
1: obuv příčinu. Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a

0: otevřenou obuv.
1: Ano.
0: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
2: Rozumím.
0: A
2: poslyšte, já ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala ano. bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
3: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě je pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby no manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrce, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samo, jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak by se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček.
1: No.
4: Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařito. Mhm. A v co nejteplejší ty vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalejt to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy, malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdraví a s doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů, bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
3: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
2: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
4: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
5: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
2: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za exitem na Velké Meziříčí Západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: To vůbec nic.
4: Valtrovka souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklů.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Waltra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Waltrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Waltrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla, kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Walterovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Waltrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Waltrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihly dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem, to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce, typ Walter 2T V1. Se 4válcovým vodouchlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 000 korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Waltrova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednictví svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckou, leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitelem se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni, a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neshodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík, založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Walter řady P na počest konstruktéra Plocka představovali odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem? Dvoulitrový Walter P4 je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes tupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí. Navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtrů, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama, nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už zamlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetý nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Fliegsmotoren Fabrik.

0: Hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Valtrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Valtrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Valtrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
0: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Štorchy, ty už teď měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Valtrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Valtrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan, do Rudého Letova, a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem, pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Valtrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Valtrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Valtrovku, ale už to žádná Valtrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Valtrovky stal motorlet. Ovšem musíme říct, že motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Valtrovce, tedy v motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Valtrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Valtrové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
0: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak. Továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Valtrovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do

0: kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Valtrovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Valtrovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tenhle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem. Je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem osilnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Kál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne osmiletý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radu ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mláji a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je... U kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem pane místě, tu ránu dali si kus nosu amputovat. Přátelský, vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Teská na pohoří nezvyklých rozměrů, co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít, na psací náčiní, na nůžky skřínka snad. Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ocovsky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák vyjma chladný.
3: Uctivě. Pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co mi zvem balkónek v ulici.
4: Venkovský. Tože nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, čmelou maličky.
3: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům.
2: Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum!
3: To byste přibližně by řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučší vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste by měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, je čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, je z půlky začátku, nevěřte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a naputování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no hlejte se tam, jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju.
8: Takže to nebylo tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád, až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný
2: takový. A ten Brabče byl šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel nové, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráku, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nevím, říkal, vidíš, Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a jsou závistivý.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory
4: jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal.
4: Nezlob si.
2: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pomotu, nezlob si zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
4: No tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
3: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Já jsem si říkal, který uliční...
4: Ten večír.
2: Ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: Pepi
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepigrus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řek, aby to ona krát, jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
3: No, ano, ano, svoji roli, no.
5: Co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No Slavianofilové, že no to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou Slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
4: Slánofínové.
6: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl... Ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: brepty, co řek. Řek.
4: A jednou to takhle mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, mě žvali,
4: že? Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování.

0: se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
1: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, jo, dobře, je to braková literatura.
2: Já to
1: no, prosím,
2: to,
1: prosím.
2: Tím to mělo končit ten fakt, jo. A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme ona extempore, jo.
1: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že můj akčnus, Zdeňčko,
2: no,
1: že jo?
2: Ano, to, pojenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Krombaurová zařvá, říká, tak to byl tvůj akčnus.
1: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
2: To bylo báje, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
1: Na židli.
2: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, a co dělá svou Carmen, si dřepla, vyhazovala Katie. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
3: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu a hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Na

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Ben Gunna. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdou sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: No, chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Jsi papašák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Ben Gunn. No to je přece Ben Gunn.
2: Ben Gunn nás vovolá k sobě.
3: Brižoši, zachraňte se.
4: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Ben Gunn.
5: Živý Ben Gunn. Přišel jsi pro tebe. Honzo Silvere.
1: Ben Gunne, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Ben Gunn, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
4: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: 2. Nestřílet, já se vzdávám.
8: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
9: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ifské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
4: pevně! Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Vilfor.
0: Pan Vilfor, ten už dávno není v Marsi.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, ale letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Vilfor.
0: Pan Vilfor. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

klíč i akt. A ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grov a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání Noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu, než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: proč venku... Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej, hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naší telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku, tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím, paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastním jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Kemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, anebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince, faninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu A za komunistickou stranu musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roku bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu a komunisti mě, mého syna, zabili. A Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbe, na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším.
2: Tak,
0: děkuju.
2: Já se také těším.
0: A dobrou noc.
2: Kdo to bude vyprávět.
0: No. Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Je to život. Děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. Křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela, spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kde posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec... Když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako Tripitaka, to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy, úplně vy.
2: Tak já si stavím rádio.
0: Tak, rádio vypni to, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně. A lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, tak se všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Mm-hmm. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaký příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co je tam to, je za zvěrstva.
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat a nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy, když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste necitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju. A říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaké svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řešit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní, hned všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josué, to taky patří.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je Eva. Zdravím, Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Já bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli a víme, čemu nevěříme. Mě to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala.

0: Ale před chvilkou, jak hovořil ten pán o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Biblii je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
1: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli, a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
0: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
1: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000, 1500 stran.
0: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
1: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
0: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi řídili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
1: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Biblii se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
0: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
1: Mm-hmm. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
0: No,
1: ale potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
0: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
1: No to je fakt. Já jsem si našel i v Biblii formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
0: No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
1: Děkuju.
0: A vlastně i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
1: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
0: Dobrý večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně, která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým.

0: Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici Bůh, Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičí na zdraví Milan.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu. Pro vás, Babi Daněk.

připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout. Za druhé světové války byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No. Co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, které se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo, takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv no. situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, to a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
3: No,
1: a to
3: nevím,
1: přece nemá,
3: já
1: to, a to přece to... nemá nic společného, že za všechny války mohou...
3: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat, jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě, ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne, já naopak uznávám zub za zub.
1: No já mu dám do držky.
3: Takže když mě někdo ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když jí někdo má, někdo řekne, anděl strážnej, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž takž, tak určitě neřeknu, anděl strážnej byl nade mnou, ne. Já jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje ano. A někdo, ano. Neříkám, že tomu věří, ano. Ale... Ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
3: No je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale žádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal sama sprostá slovíčka a tady nejsme teďka v Pelíškách, no, aby jsme si to kreslili na tabuli.
3: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda. A potom, když jsem šel v 50 do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivý, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
3: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout. Boris, Bojan, pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopisy i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrah a podobně, celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, jako nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, ne, jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s nimi nějak blíž neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptický v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako, jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně i tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Mhm. Ano, to znamená, že to může vlastně nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Záleží samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, že to řeknu, třeba Růžová knihovna a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně jako posluchači naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěšné době má spoustu lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem, ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit? Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka. Dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách, a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útěchu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčků, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodný, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takový neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a k tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v nás směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Uhum. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucí a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých.
0: No.
1: Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Jo, nedovedu si to.
0: Chápu to, protože vlastně člověk jako těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, ale vlastně mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
1: No. Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem, jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře při příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí, a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco míň než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitebních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm.
2: Jestli
0: vím. Ano.
2: Se, jestli upomíte. A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy.
0: Mm-hmm.
2: A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozkladu, v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu. Ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho neznala, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a stařiček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to něco říká.
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, no ty to nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. Mm-hmm. A věřím tomu, věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší
2: ano,
0: radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, když si, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastně má. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, mamičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšení. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání a kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty, tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. To už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra, Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo, halo.
0: Ano, to jste přesně vy. Tak vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, a slyšel jsem správně, Helena, jenom abych věděl.
1: Ano.
0: Tak Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás, svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já Bibli čtu každý den. Je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát.
0: Mm-hmm.
1: A Bibli je třeba číst s modlitbou, jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala.
0: Mm.
1: No tak, no, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak, no tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik biblí doma, ale no, i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám i polské Bible, české, takže čtu ty i ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. A potom zase čtu tak, že otevřu, jak kdy.
0: Mm.
1: No, ale Biblii třeba přečíst celou od začátku do konce.
0: Která část?

0: část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale nový zákon pro počátek je lepší, čiž nový zákon proto, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko čiž, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napřed pan Bůh těm lidem, takže že je to i to dobré čiž, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuji vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz, anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste...
1: Takže... Prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: Byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No, tak. Jo.
1: No tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, protože... jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne.
0: Taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
0: Mm-hmm.
1: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
0: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
1: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
0: Tak.
1: Tak děkuju. Vám to řeknu.
0: Děkuju za zavolání, moc děkuju. Téma i pro některou z příštích linek, poznamenám se, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
1: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, a je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
0: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
1: Dobrou noc.

vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. Praze vždycky říká nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jedno.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let, a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna, a dala chasám nadlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body, the body, the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Píze posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprv večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: starý,
1: povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
0: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jadu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A on, víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, ale prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tuhle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Kadlíček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadlíčku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

0: kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přiběhl muž na nádraží a volá, nováček, nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká, co mě bijete, jste nováček? On říká, ne. Tak co vystrkujete hlavu? Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá, prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká, no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá, pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká, no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Anekdoty, ty má každý rád. Povídá ho z restaurací, pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý a u něj jsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká, to je zbytečné, ten to taky neukousne. Anekdoty, ty má každý rád. Povídá host v restauraci, pane Vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká, co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Anekdoty, ty má každý rád.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchače Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte, vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte.

0: a vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
1: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
0: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak. Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, počkej, ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ne, ten, co řídil, ne, ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to, taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej, ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemolil.
2: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
1: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Lajdu jsem čas, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton, už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křč. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví, o Lordu Pembertonovi, ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený, a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: Swing. Hoi. Que bambu.
1: Yeek.
0: Atslogie.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď!
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, tvink.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl